Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Maximum muziky.

tumba, ta ta ta ta ta, mumba mumba ta ta ta ta ta, tumba, ta ta ta ta.

0: Summer Camp Evropy 2. Kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor.
1: Tak co, těšíte se?
0: Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.

0: My chceme zabránit další válce.
1: No, konečně někdo. Akorát si na to budeme muset zajít zatím leda do kina.
2: Lovím pouze imperiální válečné zločince. Dejte mi čas a zločinci z vašeho balíčku zmizí.
1: No to by nás asi taky bavilo ve skutečném světě, co? A asi to bude i Peča.
2: V pořádku.
1: Star Wars, Mandalorian a Grogu.
2: Já vás doženu. Leďte. Leďte.
1: Už za 3 dny v kinech.
3: Mandalorian. Budeš trpět.
1: Exkluzivně s Evropou 2.

odkud je to kafe? Od Žida nebo ze spolku? Aha, od Elite Model Look. Tak si o něj zahrajeme. Každý den v odpolední show Evropy 2 je ve hře voucher na 5000 na kávovary Krups nebo novinku Coffee Crush. Tak do sebe kopni kafčo a vyraž na casting do nejprestižnější modelingové soutěže o moda Elite Model Look ČR 2026 s odpolední show Evropy 2.

maximum muziky. Evropa 2. Evropa 2. Hudební novinka Evropy 2.

0: My chceme zabránit další válce.
1: No, konečně někdo. Akorát si na to budeme muset zajít zatím leda do kina.
2: Lovím pouze imperiální válečné zločince. Dejte mi čas a zločinci z vašeho balíčku zmizí.
1: No to by nás asi taky bavilo ve skutečném světě, co? A asi to bude i prča.
2: V pořádku.
1: Star Wars, Mandalorian a Grogu.
2: Já vás doženu. Leďte. Leďte.
1: Už za 3 dny v kinech.
3: Mandalorian. Budeš trpět.
1: Exkluzivně s Evropou 2.

0: Summer Camp Evropy 2. Kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor.
1: Tak co, těšíte se?
0: Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.

0: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
1: Kikiriki!
2: Farma zvířat byla do filmové podoby zadaptována už několikrát. Asi nejznámější verzí je britský animák z roku 1954. Klasickou novelu spisovatele George Orwella z roku 1945 si tentokrát pod svá režijní křídla vzal režisér a producent Andy Serkis.
3: Všechna zvířata jsou si rovna!
2: Se svým týmem pak vytvořil emocionálně silný a vtipný animák, přístupný všem věkovým kategoriím, tedy i maturantům, kteří si Orwellův počin zařadili na seznam literárních děl a potřebují si nějaký ten detail připomenout ústním.
3: Chcete být jídlo? Nebo chcete svobodu?
2: Román Farma zvířat George Orwella je mrazivou alegorií na praktiky totalitních režimů, konkrétně na stalinské Rusko. Jeho příběh je o revoluci na zemědělské farmě, kde se vzbouří zvířata, vyženou všechny lidi a vedou ji dál sama. Sen o rovnosti se ale postupně mění v nemilosrdnou tyranii.
1: Všechna zvířata jsou si rovna, ale některá jsou si rovnější.
2: Režisér Andy Serkis vedle témat revoluce a totalitní moci zakomponoval také manipulaci veřejného mínění, křehkost demokracie a naléhavou potřebu bránit pravdu.
4: Ta farma bude má.
2: Animák Farma zvířat je aktuálně v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
5: Ahoj, já se těším.
6: Na co se těšíš?
5: Jedu o prázdninách na letní sportovní tábor s prasátkem Piggy.
6: Je, a kam?
5: Na Monínec. Vyzkouším si spousty sportů, bude bojovka a hlavně zábavička s Piggy.
6: Fakt? Já chci je taky.
5: Tak mrkni na www.piggy.cz.
6: Bezva, www.piggy.cz, letní sportovní tábor na Monínci.

0: Krásnou neděli, zdravím vás ze studia Evropy 2, spolu se mnou je tu i Zuzka Kozáková a naše dnešní zprávy. Dobré ráno. Na Národním hřbitově v Terezíně na Litoměřicku se dnes koná tradiční tryzna. Oběti nacistické perzekuce u příležitosti 81. výročí konce druhé světové války uctí politici, diplomati i skauti. Hlavní projev za účasti prezidenta Petra Pavla přednese předseda Ústavního soudu České republiky Josef Baxa. Soud v České Lípě neposlal do vazby muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jabloném v Podještědí na Liberecku. Státní zástupce vazbu navrhl kvůli obavám, aby podezřelý trestnou činnost neopakoval, neovlivňoval svědky a nechtěl utéct. Jednání bylo neveřejné. Muž byl propuštěn ze zadržení a stíhán bude na svobodě. Jeden z nejhorších okamžiků na reprezentační střídačce zaznamenala pro kouče Radima Rulíka historická porážka se Slovinskem 2-3 v prodloužení. Utkání, v němž čeští hokejisté vybojovali na mistrovství světa pouze bod, označil v rozhovoru s novináři za velmi nepovedené. Dobře vnímá, že dvoubodová ztráta může být velkou komplikací v boji o postup do čtvrtfinále. K dalšímu utkání nastoupí česká reprezentace proti Švédsku zítra od 20:20.
1: Evropa 2. Kde to stojí?
0: Pracuje se na dálnici D1 mezi 219. a 207. kilometrem ve směru na Prahu. Na D46 pozor, tady je neprůjezdný levý jízdní pruh mezi 5. a 11. kilometrem ve směru z Vyškova na Olomouc. Dnes tu bude probíhat příprava na přestavbu.
1: Evropa 2, jak je venku?
0: V Čechách aktuálně jasno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku spíše zataženo. Může se objevit déšť zejména na východě území. K večeru pak oblačnost bude ustupovat zejména na Moravě a ve Slezsku. Teploty očekáváme mezi 13 až 18 stupni, na Moravě a ve Slezsku to bude maximálně 9 až 12 stupňů Celsia. Tolik zprávy, vy jste z Evropou 2 a teď už taky s Katkou Haškovou. No a já do toho říznu hned po ránu a podíváme se na to, jak ukončit toxický vztah. Pokud nějaký máte, pokud nemáte, budete vědět. Evropa 2.

0: Krásné dobré ráno, posloucháte vysílání Evropy 2. Je neděle 17. května a dokonce svítí sluníčko, aspoň teda u nás za okny. Samozřejmě doufám, že jsem teď nenaštvala spoluobčany z jiných částí zemí, kde zatím stále trvá Mordor. Každopádně, pokud máte po svém boku toxického partnera, tak nedejte nic najevo a napjatě poslouchejte. Poradím vás, jak se ho zbavit. To nejsou teda moje rady, ale tady ty rady jsem objevila na Instagramu samozřejmě, kde já jinde bych mohla objevit rady. Tak, rada číslo 1, vezměte je na Matějskou na ruské kolo, řekněte, že jdete koupit lístky, zaplatíte extra prodlouženou jízdu a zmizíte. Prý zakusí, jaký s nimi byl vztah. Nekonečná jízda, plná ups and downs. Nebo s nimi můžete do IKEA. Naplníte koš po okraj a u kasy těsně předtím, než máte být na řadě, odejdete s tím, že jen rychle skočíte pro svíčku a už se neukážete. Co se tím naučí, zažijí, jaké je to být sami na všechny ty blbosti, které nikdy neměly být jejich problém. Nebo naplánujte výlet, propašujte jim do příručáku sekáček na maso. Přijeďte na letiště za minutu 12 a až se na ně vrhne ostraha. Tak Zuzi, co bys mi na to řekla?
1: Já bych to teď už ukončila, teď si řekla všechno.
0: Takže až se na ně vrhne ostraha, zamávejte a užijte si dovolenou. Konečně pochopí, kdo byl ve vašem vztahu celou dobu ta pravá hrozba a pochopí, že to nebyla Ostrava. No nic, já končím. Zbytek rád zase příště. Tohle je Evropa 2.
2: Chceš být na největším tanečním festiáku zadara? Ve Vatě. A navíc bez starostí, kde složit hlavu? To jde jedině s Evropou 2, ČSOB a Visa. Tak si celý týden hlídej na Evropě 2 tyhle marshmallowny. Každý ráno od pondělí do čtvrtka ti přinesou 2 lupeny na Beats for Love a 2 litry kapesného. A v pátek ráno dokonce 4 lupeny, 2 litry kapesného a ubytování v Love Village pro 4. Užijte si s Evropou 2 Beats for Love zadara, nažvejklí a do růžova vyhajaný. Beats for Love od 1. do 4. července v Ostravě, exkluzivně s Evropou 2. Ranní show Evropy 2 tě vybaví na ten nejbarevnější, nejkreativnější a nejhravější den dětí. Každý ráno hrajeme na Evropě 2 o skvělý stavebnice Lego. Každý den jiné sety, zvířátka, auta, fotbalové sety nebo Star Wars. Kdo si hraje s Evropou 2, nezlobí. A kdo hraje o Lego pecky, ten si je hlídá na Evropě 2. Šlápni si na kostičku v ranní show Evropy 2.
3: For Life a Madaga, česká profesionální kosmetika na francouzských základech, má pro vás úžasné dárky. Od 18. do 19. května získáte slevu 20% na vybrané kosmetické produkty. Vybírejte na e-shopu, osobně v showroomu na Moravanské 85 v Brně nebo v partnerských kosmetických salonech. forlifemadaga.com.
2: Zpátky k muzice.
4: Evropa 2. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

Chuck Norris na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Vynalezl jsem celé spektrum barev, kromě růžové. Tu vynalezl Tom Cruise.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na Zlínsku se po 7 hodině ráno srazila dvě auta přímo ve Zlíně. Doprava tam projíždí se zvýšenou opatrností. V Ústí nad Labem řeší nehodu trolejbusu s osobním autem. Podle prvních informací se nehoda obešla bez zranění. Na dálnici směrem z Prahy na Plzeň leží u Berouna sražená srna. Pozor hlavně v levém pruhu. U Větřní na Českokrumlovsku skončilo auto mimo silnici. Provoz tam komplikují následky nehody. A komplikace čekejte také na Jablonecku v Rádle, kde auto narazilo do stromu a silnice je tam dočasně uzavřená. Hasiči i policie jsou na místě. Tak šťastnou cestu, Evropa 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

Odkud je to kafe? Od Jeda nebo ze spolku? Aha, od Elite Model Look. Tak si o něj zahrajeme. Každý den v odpolední show Evropy 2 je ve hře voucher na 5000 na kávovary Krups nebo novinku Coffee Crush. Tak do sebe kopni kavčo a vyraž na casting do nejprestižnější modelingové soutěže Omoda Elite Model Look ČR 2026 s odpolední show Evropy 2. Monday.

0: Krásnou dobrou neděli vám přeju. Posloucháte vysílání Evropy 2. A asi si nebudeme nalhávat, že... Nebo nalhávat. Pojďme si potvrdit, že kdo čte, tak má lepší život. Protože má třeba větší slovní zásobu, taky se mu lépe píše, protože mu jde líp gramatika. No ale je pravda, že abychom si na čtení našli trošku času, tak ne vždycky na to máme energii. Ale nemusíte číst hned knížky. Proč nečíst třeba časopisy? Proč nečíst třeba Blesk pro ženy? Ano, a řeknu vám, co se tam můžete dočíst, abych vás trošku nalákala, protože já pro vás mám témata, která v pondělním Blesku pro ženy najdete, tedy v pondělním s datem 18. května, což je zítra, kdybyste byli zmatení. Proč své ženě nikdy nedává dárky, za to jí denně vyznává lásku? Co by udělal, kdyby se probudil jako žena? Nebo jaké je to adoptovat si dvě děti? Nejen o tom se v otevřeném rozhovoru pro Blesk pro ženy rozpovídal muzikant, komik a herec Vojtáno, což je náš Vojta Závěský z Brzdy Evropy 2, kterou vysíláme každou neděli i úterý od 8 do 10 večer. Mimochodem, já mám tady s Vojtánem krásnou historku, když adoptovali své první dítě, já jsem to nevěděla a chlapeček byl takový kudrnatý, roztomilý a Vojtáno, tak ten je prostě spíš Bruce Willis, že jo, než kudrnáč. A já mu říkám, hele Vojtáno, víš, že to dítě není tvoje? A on říká, vím. No, chtěla jsem být vtipná.
1: Ty jsi zase předvedla.
0: Já jsem chtěla předvíst humor a Vojtáno mě seseknul, no.
1: Krásný.
0: Takže tak. No, další, co se dočtete v Blesku pro ženy, jsou třeba tipy pro zahradnice na to, co právě teď vysít, zasadit a jak letnit pokojovky, aby byly krásné a jako z katalogu. Tak to bych si měla koupit hlavně já, protože kdybyste viděli, co já mám doma, já umořím i kytku. Jako bonus vás taky čeká extra příloha z recepty na hrníčkové koláče, kinuté, lité i drobenkové, které zvládnete bez vážení. Ano, to zvládnu i já, zvládnou to děti, zvládnou to všichni. Nebo co tady ještě máme za rozhovor, v kondici ho drží práce, kamarádi a umění dělat si ze sebe legraci. Jaké má herec Pavel Zedníček v mobilu aplikace, proč nechápe dnešní třicátníky a komu volá, když je zle. Tak nejen o tom se v rozhovoru pro Blesk pro ženy rozpovídal tady čmaňa Pavel Zedníček. Stěžováním se nic nezmění, říká, jako já, takhle já miluju Pavla Zedníčka. Říkám to tady na rovinu, miluju, když Pavel Zedníček moderoval hry Bez hranic. A on byl občas tak krásně roztomile v šoku, že místo toho, aby to komentoval, tak udělal jenom je. Yeah. No a já jsem ho jednou potkala v Ostravě před hotelem, sebrala jsem veškerou svoji odvahu. Šla jsem za ním a říkám, pane Zedníčku, vy jste hrdina naší domácnosti. Nemohli bychom si spolu natočit video a řekli bychom spolu jenom je. Yeah. No a on to se mnou udělal. A od té doby ho miluju ještě víc. No, takže Blesk pro ženy je plný skvělých chlapů, ať už je to Vojtáno nebo Pavel Zedníček. Taky typu na zahradničení, typu na vaření a pak je tam taky trošku něco o stresu, protože jako se kvůli němu tloustneme, nemůžeme spát, jsme celkově zničení, stres je prostě padouch. No a Blesku pro ženy zjistíte, že může být i kamarád, zvlášť když s ním přestanete bojovat a správně si ho ochočíte. Teď už jsem podle mě řekla úplně všechno. V pondělí 18. května kupujte Blesk pro ženy a tohle je Evropa 2. Tak.
2: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
2: Už máš přečtený nejnovější drby. Tak šup na Evropa2.cz. Je jich tam fakt dost.

0: Bylo 8 hodin, vy posloucháte vysílání Evropy 2 a my pro vás máme připraveny zprávy, konkrétně Zuzka Kozáková.
1: Dobré ráno. Ministr kultury Otto Klempíř počítá s prosazením zákona o médiích veřejné služby se změnou jejich financování. Zavedení normy do praxe bude podle něj vládní koalice obrovsky rychlá. Klempíř to řekl v debatě televize Nova za 5 minut 12. Podle exministra kultury a poslance Martina Baxy je navržená norma paskvil a opozice bude jejímu přijetí vehementně bránit. Vyšší daň z nemovitosti letos zaplatí majitelé bytů v Říčanech u Prahy. Vedení města si totiž špatně vyložilo zákon a říká, že omylem zvýšilo koeficient, čímž celková taxa výrazně vzrostla. Po nespokojených reakcích teď radnice slibuje, že to v příštích letech občanům vykompenzuje. Čeští házenkáři dnes ve Francii sehrají odvetu play-off kvalifikace o postup na mistrovství světa. Po úvodní domácí porážce 26-37 je naděje svěřenců Daniela Kubeše a Michala Bruny na postup už jen minimální. Proti nejúspěšnější zemi v historii šampionátů nastoupí v 17 hodin.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na dálnici D1 počítejte s omezením mezi 226. a 219. kilometrem ve směru od polských hranic na Prahu. Probíhají tady práce údržby. Na Jablonecku na vjezdu do obce Rádlo zasahují záchranné složky. Komunikace je tady dočasně uzavřena. Osobní vůz tady narazil do stromu.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: V Čechách prozatím jasno až polojasno, postupně sem dorazí oblačnost, na Moravě a ve Slezsku je pak většinou zataženo. Jinak teploty v průběhu dne naměříme od 13 do 18 stupňů, na severovýchodě Moravy a ve Slezsku to bude maximálně 9 až 12 stupňů Celsia. Tolik ode mě, vy jste s Evropou 2 a 4 minuty po 8. Pokračuje Katka Hašková.
0: No a tady bude třeba, budou Maroon 5 nebo One Republic a já vám řeknu, proč je fotbal zdravý pro tělo, ale ne pro mozek.
2: Evropa 2.

0: Posloucháte vysílání Evropy 2 s datem 17. května. A já jsem vám slíbila, že se podíváme na to, proč je fotbal sice dobrý pro tělo, ale už míň pro váš mozek. Je to teda podle některých studií, jo, takže netvrdím, že to tak je, ale ukazuje se, že kontaktní sporty můžou souviset s vyšším rizikem Alzheimerovy choroby nebo ALS, což je zkrátka pro amyotrofickou laterální sklerózu. Nejde jen o nějaké ty brutální střety, ale i obyčejné hlavičkování může při dlouhodobém opakování zanechat následky. Profesionální fotbalisté mají podle výzkumu až 5x vyšší riziko Alzheimerovy choroby a 4x vyšší riziko ALS než běžná populace. A proč? Protože když hlavičkujete, hlava se při nárazu prudce zpomalí, ale mozek uvnitř ještě chvíli pokračuje v pohybu, takže dostává opakované mikroúdery. Největší riziko mají prý obránci, protože hlavičkují nejčastěji, naopak brankáři vycházejí ve studiích skoro stejně jako běžná populace. Což je poprvé v historii, kdy se ukázalo, že nejbezpečnější místo ve fotbale je člověk, proti kterému letí míč rychlostí 120 km za hodinu. Takže dobrá zpráva pro brankáře, zdvižený varovný prst pro obránce, a absolutně netuším, jak by si s tímhle výzkumem poradili třeba rugbysti nebo američtí fotbalisti. Každopádně tohle říká věda, tohle jsou fakta a tohle je Evropa 2.
1: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš.
2: To vás rádi vidíme.
1: No a taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.

0: Camp Evropy 2. Kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor.
1: Tak co, těšíte se?
0: Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2. Evropa 2. Držíme ti flek i na summer campu.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na D5 u Berouna směrem na Plzeň komplikuje provoz porouchané auto a počítejte tam se zdržením. Na Zlínsku dnes pokračuje autoslalom mezi Slušovicemi a Březovou. Některé silnice zůstávají dočasně uzavřené a v okolí čekejte větší pohyb lidí i pořadatelů. Komplikace čekejte také na D1 mezi Brnem a Vyškovem ve směru na Ostravu a Polsko. Silničáři tam během dne sekají trávu a udržují krajnice. Místy je proto zavřený jízdní pruh. No a dobrá zpráva nakonec. Ranní nehoda dvou aut ve Zlíně už je vyřešená a doprava tam znovu jezdí bez omezení, tak víc takových, šťastnou cestu. Evropa 2.

0: My chceme zabránit další válce.
1: No, konečně někdo. Akorát si na to budeme muset zajít zatím leda do kina.
2: Lovím pouze imperiální válečné zločince. Dejte mi čas a zločinci z vašeho balíčku zmizí.
1: No to by nás asi taky bavilo ve skutečném světě, co? A asi to bude i prča.
2: V pořádku.
1: Star Wars, Mandalorian a Grogu.
2: Já vás doženu. Leďte, leďte.
1: Už za 3 dny v kinech.
3: Mandalorian. Budeš trpět.
1: Exkluzivně s Evropou 2.

0: Byla ta zombie dozněla tady v Maximum muziky Evropy 2, víkendové Maximum muziky, protože dnes je neděle. Dnes je 17. května a je to den, kdy si připomínáme hned několik docela důležitých věcí a překvapivě mají možná i něco společného. Je totiž Světový den telekomunikací a informačních společnosti, což zní trochu jako název nějaké konference, kde si tři lidi jedou PowerPointy, ale ve skutečnosti jde o připomínku toho, jak moc internet a technologie změnily naše životy. No a já myslím, že hodně změnily naše životy, protože já jsem z té generace, která vyrostla bez nějakých dramatických internetů a teď máme všechno. Jinak dnes máme v kapse zařízení, který zvládne navigaci, banku, kameru, seznamku, pracovní meeting, hádku s cizím člověkem na Facebooku. Jo, ale zároveň nikdy v historii nebylo tak těžké poznat, co je pravda a co úplný nesmysl. No, dnes je zároveň i Světový den hypertenze, tedy vysokého krevního tlaku, což je problém. A je to problém, o kterém spousta lidí vůbec neví, protože vysoký tlak nebolí. Ale vysoký tlak taky zvyšuje riziko infarktu nebo mrtvice a podle lékařů ho hlavně zhoršuje chronický stres, špatný spánek, málo pohybu a myslím, že pravděpodobně i čtení komentářů pod články, což souvisí s tím předchozím dnem. No a taky si připomínáme Mezinárodní den proti homofobii, transfobii a bifobii. Datum není náhodné, protože právě 17. května 1990 Světová zdravotnická organizace vyřadila homosexualitu ze seznamu nemocí, což je vlastně strašně nedávno. Já, jako někteří lidi, si pamatují dobu bez Wi-Fi a taky zároveň dobu, kdy byla homosexualita oficiálně vedená jako diagnóza a to je strašný. Takže dnešní den je vlastně o komunikaci, informacích a o tom, jak s nimi zacházíme, protože technologie jsou super věc, ale pořád záleží hlavně na tom, co si mezi sebou posíláme, jestli fakta, podporu a respekt nebo řetězový e-mail od tety z Horní Dolní nebo že špičky banánů se nesmí jíst, protože je okousali hadi a podobné kravinky. Takže oslavte dnešní den dobrou komunikací, respektem a láskou. I když dnes není den lásky, ale láska se musí slavit pořád. Tak jako my tady milujeme informace na Evropě 2. Tak to byl strašný závěr. No prostě, tohle je Evropa 2. Poslouchejte nás a já budu ráda.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: It's nice. Are they all brown?
3: Snímek, co nám zbylo z lásky islandského režiséra, scénáristy a kameramana Hlinura Palmasona, sleduje čtveroročních období v životě jedné rozpadající se rodiny. Matka je talentovaná umělkyně, otec vydělává na rybářské lodi a jejich děti si užívají dětství v souladu s přírodou. Mimochodem, první záběr vzniknul už před 9 lety a zachycuje boření starého ateliéru. Palmason už tenkrát věděl, že takhle začne jeho film o rozpadu vztahu, který bude vypovídat i o tom, jak trávíme čas s dětmi.
4: They look happy and content, safely tucked away from all the dangers of the world.
3: Ve výčtu hereckého obsazení novinky, co nám zbylo z lásky, figuruje také islandský ovčák Panda. Tenhle dvojbarevný chlupáč si díky překvapivě bohaté mimice, která má ve snímku nezastupitelnou roli, vysloužil na festivalu v Cannes cenu Palm Dog Award za nejlepší psí herecký výkon.
4: All of the things that really matter.
3: Panda je navíc členem skutečné režisérovy rodiny, stejně jako tři děti, které se ve filmu objeví. Islandský snímek, co nám zbylo z lásky, je premiérově v kinech.
4: You can also go see something else.
3: Martina Sokolová, Evropa 2.
4: It's okay.
1: Evropa 2. 8.

0: Bylo 9 hodin, vy posloucháte vysílání Evropy 2, maximum muziky a taky maximum zpráv se Zuzkou Kozákovou. Dobré ráno, Praha, Liberec, Olomouc, Plzeň a Ústí nad Labem. Tato města se o tomto víkendu připojila k projektu Světlo pro AIDS, který tradičně halí významné budovy do červeného světla. Na 3. květnovou neděli totiž připadá Mezinárodní vzpomínkový den na oběti AIDS. Stavby nezáří pouze pro zesnulé, vyjadřují také podporu a solidaritu lidem žijícím s HIV. Zároveň upozorňují, že onemocnění zůstává aktuálním tématem. Letošní 70. ročník soutěže Eurovize poprvé v historii vyhrálo Bulharsko s písní Bangaranga od zpěvačky Dary. Její vystoupení si získalo přízeň jak diváků, tak národních porot. Na druhém místě skončil Izrael, třetí bylo Rumunsko. Český zástupce Daniel Žižka skončil na 16. místě. Fotbalistky pražské Sparty se po 5 letech staly českými mistryněmi. Titul si zajistili výhrou 2-0 v derby s obhájkyněmi ze Slávie v předposledním kole nadstavby. Mají po něm před městským rivalem, který ovládl předchozí 4 ročníky, 8-bodový náskok.
1: Evropa 2, kde to stojí?
0: Odstavené vozidlo hlásí D5 na 27. kilometru ve směru na Plzeň. V Praze v Bukové ulici se srazily 2 vozy a na Chebsku zasahují záchranné složky u nehody 2 vozů na silnici 21 na vjezdu do obce Drmoul.
1: Evropa 2, jak je venku?
0: V Čechách jasno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku většinou zataženo. V průběhu dne dorazí do Čech oblačnost a může taktéž pršet. Teploty se budou dnes pohybovat v rozmezí od 13 do 18 stupňů. Na severovýchodě Moravy a ve Slezsku to bude maximálně 9 až 12 stupňů Celsia. Ode mě je to vše, vy jste stále s Evropou 2 a stále s Katkou Haškovou. No a já jsem si pro vás připravila věci, které dokáže pouze 1% lidské populace, takže se můžete zamyslet, jak moc jste dobrý.
1: Evropa 2.

0: Evropy 2.
1: Tak co jsem si pro vás dneska připravila? Tohle je jedna z těch písniček, která začíná docela nenápadně a pak se z ní stane hymna lidí, co si prošli nějakým průšvihem a snaží se zase postavit na nohy. Dave Grohl napsal v době, kdy hodně lidí hodně přemýšlel o životě po Nirváně a o tom, jak ho zasáhla smrt Kurta Cobaina, a sám říkal, že nechtěl, aby lidi měli pocit, že z krize není cesta ven. Část textu ho prý napadla při tom, když učil svou malou dceru chodit, doslova, a z obyčejného učím dítě udělat první kroky vznikla jedna z nejsilnějších rockových písní o tom, že člověk může začít znovu. Mimochodem, klip je totální chaos, je inspirovaný filmem Falling Down s Michaelem Douglasem. Dave Grohl v něm postupně psychicky rupne, hází burger po lidech, ničí telefonní budku, pere se s kolem jdoucíma. Prostě takové běžné nedělní ráno, třeba by se dalo říct v dnešní souvislosti. No a i když ta písnička zní dost osobně, nakonec se z ní stal obrovský hit, vyhrála 2 Grammy za nejlepší rockovou skladbu a nejlepší rockový výkon. No a úplně nejdůležitější je ten moment na konci, kdy Dave Grohl skoro řve větu I never wanna die, a právě tím celá skladba vrcholí. Je to vlastně song o přežití, druhé šanci a o tom, že někdy stačí udělat další krok. Foo Fighters a jejich obrovský hit Walk.
0: Víkendový hudební šrapnel Evropy 2.

0: Děcka, chcete zažít nejlepší týden svýho života? Hra o účast na legendární Summer Camp Evropy 2 startuje za...
1: 5, 4, 3, 2, 1.
0: Tak, kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor. Summer Camp Evropy 2.
2: Co jste dělali vy, ty otázky, ty jsou strašně dobrý.
0: Týden rozhovorů s hvězdami, her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2.
3: Tak co, těšíte se?
0: Předposlední srpnový týden v Prachovských skalách. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu. Ranní show Evropy 2 tě vybaví na ten nejbarevnější, nejkreativnější a nejhravější den dětí. Každý ráno hrajeme na Evropě 2 o skvělý stavebnice Lego. Každý den jiné sety, zvířátka, auta, fotbalové sety nebo Star Wars. Kdo si hraje s Evropou 2, nezlobí. A kdo hraje o Lego pecky, ten si je hlídá na Evropě 2. Šlápni si na kostičku v ranní show Evropy 2.
4: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
5: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte teraz...

0: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
1: Hokejoví fanoušci, oblékněte se do stylového oblečení z fanshopu českého hokeje a ukažte svou hokejovou vášeň. Vybírat můžete z řady oficiálních produktů, od dresů a šál po čepice a mikiny. Fanděte českému nároďáku stylově. S mobilní aplikací Český hokej navíc získáte slevu na nákup. Oblečte se ve stylu naší národní vášně. Oficiální merch zakoupíte na fanshop.českýhokej.cz.
2: Všechno, o čem jsem kdy psala, je fikce. Kromě věcí, které jsem sama prožila.
3: Nová série OnePlay Originál.
4: Simona Moniová.
3: Tereza Ramba v životní roli. V příběhu, který změnil pohled na násilí.
5: Já se tě nebojím!
3: Moniová. Už teď pouze na OnePlay.
6: Připoutej se.
7: Falcon uvádí Mandalorian. Budeš trpět.
8: Nové napínavé dobrodružství ze světa Star Wars.
9: Chceme zabránit další válce.
7: Hodně štěstí. Bude se ti hodit.
8: Mandalorian a Grogu. V kinech od 21. května.
10: Jaký by to asi bylo tankovat plnou a neřešit cenu? Tak tohle příští týden zažiješ jedině s Evropou 2 a Nissan. Zapomeň na drahotu na benzínkách a zahraj si na Evropě 2 už od pondělí. Denně o 5000 na palivo od společnosti Nissan. A v páteční ranní show hrajeme dokonce o 20 000. Zamávej předražený ropě a hlídej si tankovací karty celý příští týden na Evropě 2. A když nevyhraješ, kup si Nissan a dostaneš k němu palivovou kartu zdarma. Zpátky k muzice.

Chuck Norris na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Za celý svůj život jsem ani jednou nemrkl. Nikdy.

0: Olive Arben a René Miller, Body Talk na Evropě 2 v Maximum muziky. Když jsme u toho Body Talku, tak se pojďme podívat, co vám o vás říká vaše tělo, respektive co nám o vás říká vaše tělo. Já jsem našla 5 věcí, které prý dokáže pouze 1% lidské populace, no a většina z nich, nebo možná dokonce všechny, souvisí právě s lidským tělem. 1 kilometr pod 3 minuty. Pokud dokážete zaběhnout 1 kilometr v tempu 20 kilometrů za hodinu, tak jste fakt dobrý, protože tenhle výkon zvládnou pouze závodní běžci s elitní kondicí. Pak tu máme 4 plynulé jazyky. Mluvit plynně 4 jazyky je velmi vzácné a vyžaduje roky praxe paměti a pravidelného používání, takže schválně sáhněte si do svědomí. Já jsem ráda, že se domluvím někdy i česky, mám pocit občas, když tady jsem třeba díl, tak ani ta čeština není tak plynulá, jak bych si představovala. 15 zhybů. No, tak zhyb je fakt náročný cvik a pokud dokážete udělat 15 zhybů, tak vás to nejenom zařazuje do elitní skupiny 1% lidí na světě, ale máte taky výrazně nadprůměrnou sílu zad, úchopu a poměr síly vůči váze těla. Pak dotknout se s dlaněmi podlahy s nataženýma nohama, to zase pro změnu je znakem nadprůměrné flexibility hamstringů, zad a kyčlí. A poslední věc, uplavat 1 kilometr bez zastavení. Pokud tohle dokážete, tak to znamená, že máte dobrou výdrž, techniku dýchání a taky silnou kondici celého těla. Tak co, při čem máte nejblíž tady tomu 1%? Jak když se nad sebou zamyslím, no tak 4 jazyky to nebudou. Zhyb rozhodně ne. Běhací tempo to vůbec. Jako možná ten kilometr bych jako uplavala bez zastavení. To asi jo, protože se tam neřešilo v jakém tempu. A pokud se dost rozcvičím, tak se možná dotknu té země, ale nevím, jestli ty nohy budou úplně natažené. No, já vás tady nebudu dál zdržovat svými vlastními tělesnými omezeními, ale pokud něco z toho dokážete, tak mi napište, protože mě to strašně zajímá. Díky, že posloucháte Evropu 2.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Evropa 2, kam vyrazit?
2: Pondělí 18. května oslavíme Mezinárodní den muzeí. Proto toto pondělí i neděli před ním 17. května některá muzea a galerie v Praze otevřou své výstavy a expozice zdarma či za snížené vstupné. V neděli to budou Národní galerie v Praze, Umělecko-průmyslové muzeum, Národní technické muzeum mimo pražské pobočky, v pondělí Národní zemědělské muzeum a Muzeum českého granátu. Svou účast ale ještě nepotvrdili všichni a tak lze očekávat, že míst, která budete moci navštívit, bude mnohem více. Hlavní myšlenkou roku 2026 je muzeum sjednocující rozdělený svět se zaměřením na snížení nerovností, podporu mírových a inkluzivních společností a posílení globálního partnerství pro udržitelný rozvoj. Tak se přijďte ukázat, doporučuje Evropa 2.
3: Svět off, rock on. Na festival Rock for People míří světové hvězdy. Gorillaz, Limp Bizkit, Bring Me the Horizon, Halsey, Iron Maiden a přes 100 dalších kapel. Od 10. do 14. června 2026 v Hradeckém parku 360. Vstupenky rychle mizí. Najdeš je na rockforpeople.cz.
4: Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec. Smích přátel, ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha. Velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
5: Kongresové centrum Praha, kde na okamžicích záleží.
6: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
7: No, Alena Volkra a Tří Fajde.
8: Řekl si, jak se tam zpívá to panda.
9: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2. To, co tě čeká začátkem června, není jen tak nějaký trsání. Sejdou se totiž ty nejlepší taneční týmy z Česka a Slovenska.
10: Evropa 2, taneční skupina roku 2026. Přijď se juknout na světový hip-hop, disco, modernu, show nebo latino.
9: Letos opět na největší taneční stage v O2 Univerzu.
10: Vstupenky na Ticketportál a Ticketmaster.
9: Televizní finále mistrovství České republiky 5. až 7. června.
10: Taneční skupina roku.cz.
11: Chtěla bys jet na Pigitábor na Monínci?
12: Pigitábor na Monínci?
11: No jasně, příroda, paddleboard, lanový park, výlety, táborák, bazén, skvělé jídlo, soutěže a spousty dalšího.
12: Tyjo, to bude super zážitek.
11: No jasně, a ještě mají pár volných termínů, tak neváhej. Pigi tě vezme sebou na letní tábor na Monínec. Více na pigi.cz.
13: Evropa 2.
14: Evropa 2. Hudební novinka Evropy.

0: Evropa 2 vám hraje do uší i po 10. hodině a zprávy přidá Zuzanka Kozáková. Ahoj Zuzi. Ahoj Kačenko.
1: A teď vážně.
0: My tady z toho děláme hrozný čurbes. Tak,
1: dobré
0: pojď.
1: Dopoledne. Na Národním hřbitově v Terezíně na Litoměřicku se dnes koná tradiční trizna. Oběti nacistické perzekuce u příležitosti 81. výročí konce druhé světové války uctí politici, diplomati i skauti. Hlavní projev za účasti prezidenta Petra Pavla přednese předseda Ústavního soudu České republiky Josef Baxa. Soud v České Lípě neposlal do vazby muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Státní zástupce vazbu navrhl kvůli obavám, aby podezřelý trestnou činnost neopakoval, neovlivňoval svědky a nechtěl utéct. Jednání bylo neveřejné. Muž byl propuštěn ze zadržení a stíhán bude na svobodě. Jeden z nejhorších okamžiků na reprezentační střídačce znamenala pro kouče Radima Rulíka historická porážka se Slovenskem 2-3 v prodloužení. Utkání, v němž čeští hokejisté vybojovali na mistrovství světa pouze bod, označil v rozhovoru s novináři za velmi nepovedené. Dobře vnímá, že dvoubodová ztráta může být velkou komplikací v boji o postup do čtvrtfinále. K dalšímu utkání nastoupí česká reprezentace proti Švédsku, a to už zítra od 20:20.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Vážnou nehodu hlásí dálnice D6, tady zasahuje dokonce vrtulník záchranné služby, probíhají tu záchranné vyprošťovací práce, jedná se o trasu Praha Karlovy Vary a 83. kilometru, konkrétně tu bouralo jedno osobní vozidlo. Odstavené vozidlo je na D3 na trase Mezno Kaplice na 76. kilometru a na Prachaticku se bouralo v Husinci v Komenského ulici.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Prozatím v Čechách většinou jasno až polojasno, postupně dorazí oblačnost. Na Moravě a ve Slezsku převládá zataženo s deštěm. Teploty dnes se budou pohybovat v rozmezí od 13 do 18 stupňů. Na severovýchodě Moravy a ve Slezsku to bude maximálně 9 až 12 stupňů Celsia. Ode mě je to vše. Vy jste s Evropou 2 a 2 minuty po 10. taky s Katkou Haškovou.
0: Alessandra, Linkin Park nebo Michal Schulte, a taky vám řeknu, co se vám stane, pokud nebudete číst, a není to dobrý.

0: Ladíte Evropu 2, dnes máme 17. května, neděli, ideální den pro to vzít si knížku, protože, k čemu se chci dostat, asi jste určitě četli nějaké články nebo slyšeli o tom, proč je dobré číst. Ale já jsem našla, jak by vypadala společnost, kdyby lidé přestali číst, respektive jak vypadá společnost, když lidé nečtou. Takže pojďme na to a možná vás namotivuju k tomu dneska nějakou tu knížku otevřít. Pokud lidé nečtou, mají méně pochopení pro to, že svět není černobílý, protože knihy člověku ukážou, že i hodný člověk umí udělat chybu a že záporák nemusí být nutně jenom zlý, prostě ten klasický černobílý svět, a že život bývá složitější, než jak vypadá třeba v internetových komentářích. Když lidé nečtou, mají méně empatie, protože když čtete, tak na chvíli žijete život někoho jiného, vidíte svět jeho očima. No a možná potom člověk není tak rychlý v tom někoho odsoudit. Víte, jak se říká, nesuď člověka, v jehož botách si nešel. Pak taky větší chuť věřit jednoduchým odpovědím, protože čtení učí přemýšlet, hledat souvislosti a připustit, že některé věci prostě nejsou úplně jednoduché. Bez čtení máte taky horší soustředění. Kniha je dnes skoro poslední místo, kde člověk vydrží chvíli u jedné myšlenky, aniž by každých pár vteřin kontroloval mobil. A tady ta jako zrychlenost se nám úplně nevyplácí a kniha vás naučí hezky zpomalit. A možná pak máte i menší představivost, že jo? Protože u filmu to dostanete všechno hotové, naservírované na stříbrném podnose, jo, jak kdo vypadá, jak to zní, jak celý svět kolem působí, ale u knihy to musí vytvořit vaše hlava a to je super trénink. A já si třeba pamatuju, jak jsem četla nějakou knihu a pak jsem viděla film a říkala jsem si, ne, takhle to nevypadalo. A takhle, co si budem? U mě ty moje filmy v mojí hlavě vypadaly často mnohem líp než v té realitě, ale tak zase samozřejmě nechci do toho tvůrcům kecat. No a takový jako fun fact na závěr. Spousta lidí podle mě bude souhlasit s tím, že čtení je důležité. Třeba když si to budou číst pod Reelskem, které dokoukali bez zvuku při čekání na tramvaj. Takže jako čtení, ano, Reelsek, ne knih, takže jak se říká, jak je takové to klasické memečko, ne, raději knihu, anebo aspoň Evropu 2.
1: Chceš být na největším tanečním festiáku zadará? Ve vatě a navíc bez starostí, kde složit hlavu? To jde jedině s Evropou 2, ČSOB a Visa. Tak si celý týden hlídej na Evropě 2

dokonce 4 lupeny, 2 litry kapesného a ubytování v Love Village pro 4. Užijte si s Evropou 2 Beats for Love zadara, nažvejklí a do růžova vyhajaný. Beats for Love od 1. do 4. července v Ostravě, exkluzivně s Evropou 2.

0: Německé kvality. XXX Lux Domi nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: For Life a Madaga. Česká profesionální kosmetika na francouzských základech má pro vás úžasné dárky. Od 18. do 19. května získáte slevu 20% na vybrané kosmetické produkty. Vybírejte na e-shopu, osobně v showroomu na Moravanské 85 v Brně nebo v partnerských kosmetických salonech. forlifemadaga.com.
2: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní krmivo Royal Canin pro kočky 10 kg jen za 1881 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2090 korun. Když něco, tak Allegro.
3: Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2,5 tisíc korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Nejcennější okamžiky jsou ty, které sdílíme společně. V arenách, na náměstích i doma u obrazovek. Sdílíme napětí, radost i slzy. Protože hokej nás spojuje. Spojuje nás hrdost a víra ve vítězství. Spojuje nás vášeň pro český hokej. Hrajeme, bojujeme, fandíme a podporujeme. Zvláštní pro hokej, který máme v srdci. Český hokej, naše národní vášeň.
5: Všechno, o čem jsem kdy psala, je fikce. Kromě věcí, které jsem sama prožila.
6: Nová série OnePlay Originál.
7: Simona Moniová.
6: Tereza Ramba v životní roli. V příběhu, který změnil pohled na násilí.
8: Já se tě nebojím!
6: Moniová. Už teď pouze na OnePlay.
9: Připoutej se.
10: Falcon uvádí.
11: Mandaloriane, budeš trpět.
10: Nové napínavé dobrodružství ze světa Star Wars.
12: Chceme zabránit další válce.
11: Hodně štěstí. Bude se ti hodit.
10: Mandalorian a Grogu. V kinech od 21. května.
13: Zpátky k muzice.
14: Evropa 2. We were staring down disaster. That night we almost called it quits.

Chuck Norris na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Zabil jsem miliony svých nepřátel, ještě když byli spermie.

0: Summer Camp Evropy 2. Kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor.
1: Tak co, těšíte se?
0: Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na D55 mezi Napajedli a Hulínem si dejte pozor na cyklisty, kteří se pohybují přímo po vozovce. V pražské Malešické ulici se po nehodě dvou aut projíždí Kyvadlově jen jedním pruhem a provoz tam zůstává omezený. Následky nehody komplikují dopravu také v Buchlovicích na Uherskohradišťsku, kde havarovalo osobní auto na silnici číslo 50. Se zdržením počítejte i na D7 u Kladna směrem na Chomutov, po střetu dvou aut tam doprava zpomaluje a provoz na D1 u Benešova směrem na Brno brzdí porouchané auto odstavené Ukrajince. Šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv a ideálně s Evropou 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: My chceme zabránit další válce.
1: No konečně někdo. Akorát si na to budeme muset zajít zatím leda do kina.
2: Lovím pouze imperiální válečné zločince. Dejte mi čas a zločinci z vašeho balíčku zmizí.
1: No to by nás asi taky bavilo ve skutečném světě, co? A asi to bude i prča.
2: V pořádku.
1: Star Wars, Mandalorian a Grogu.
2: Já vás doženu. Leďte, leďte.
1: Už za 3 dny v kinech.
3: Mandalorian, budeš trpět.
1: Exkluzivně s Evropou 2.

0: Na Evropě 2 dochází k výměně stráží a já tady vítám naprosto nečekaně, nestandardně Peťu Hříbala. Je, já jsem, ho nezapla.
1: Už. Ahoj, čau.
0: Já tě vítám, ale nezapínám, to já občas dělám.
1: Ne, tak to je v pohodě. Mimochodem, je to naše premiéra.
0: My jsme
1: spolu ještě nikdy v éteru Evropy 2 nemluvili.
0: Nikdy. My jsme se tady podle mě ani tady nikdy nepotkali. My jsme se potkali jenom na plese.
1: Jo, na našem plese, to je pravda.
0: Jenom na večírku.
1: No tak vidíš, tak už to máme za sebou a jdem na to.
0: Výborný, sluší mi to tady, viď?
1: Jo, moc. No. Je to řekni, jak máš svoje takový hezký evropácký ponožky?
0: Ano, protože já jsem zjistila, že každý moderátor tady má něco svýho. A většinou jsou to buď tady ty víkendoví lidé, nebo večerní lidé, což Péťa, když vysílá s Ondrou, tak je.
1: Jasně.
0: Můžu vám říkat večerní lidé?
1: Můžeš.
0: A on říká, jo, my tady máme tepláčky a já jsem mu následně ukázala svoje nohy, protože já nemám boty. Ale mám ponožky s kočičkama, které mi suplují botičky.
1: No, to je dobrý. Teď to je strašně pěkný si to tady udělat takový jako hezký domácí. Já totiž myslím, že ono to potom vlastně vyzařuje ven.
0: Já doufám teda, že ty ponožky nevyzařujou nic, co by neměly.
1: Ne. Já třeba doma chodím jako nahej nebo v trenkách.
0: A co děti na to, dobrý?
1: Jsou ještě malí.
0: Hele, já jsem se tě chtěla zeptat. Ty jsi zvyklý, že jo, na kolegáčka Ondru. Tak
1: ano.
0: Jaký to bude dneska takhle sám samiček?
1: No, já doufám, že to nebude poloviční, ale je to vlastně strašný nezvyk. Já jsem si historicky neuměl představit, že bych vysílal s někým. Teď si neumím představit, že budu vysílat sám, takže následující 4 hodiny to bude challenge.
0: Tak to je něco podobného, jak když člověk bydlí sám nebo žije sám a zvykne si na ten svůj pokojíček nebo nepořádeček nebo cokoliv, co má doma, jo, pak přijde láska a pak už si nedovedeš představit, že tam ten člověk není, dokud neodejde láska.
1: Přesně, najednou vetřelec.
0: Hele, v tom případě, já ti to tady předávám, doufám, že máš nějaký skvělý témata. My jsme tady dneska probrali lecos, třeba když jsme u těch vztahů, jak odejít z toxického vztahu.
1: Jak odejít z toxického vztahu? Nejlíp?
0: Jo. Nejlíp. Mě nejvíc zaujala rada, že máš tajně propašovat tomu svému partnerovi do příručního zavazadla sekáček na maso a pak utéct.
1: Jo, dobrý.
0: Že jako, aby věděl, zač je toho, no. Ale
1: dobrý.
0: Nevím, kde je to praktické. Já doufám, že ty máš ale naprosto šťastný vztah, ať už se ženou nebo s tím kolegou.
1: Ne, tak ten sekáček si budu pamatovat. Co kdyby, víš?
0: Mimochodem u toho sekáčku, já jsem jednou normálně viděla obchod s použitým oblečením a ten se jmenoval Sekáček. Ve Strašnicích je obchod, který prodává dětské použité oblečení a jmenuje se Sekáček.
1: No, jasně.
0: A já říkám, to je skvělý, prostě všechny problémy s vašimi dětmi vyřeší Sekáček.
1: Sekáček.
0: Tak a tím bych se tady rozloučila s mými lidmi na Evropě 2 a moje posluchače předávám teď tobě a jsou tví.
1: Děkuju, tak jdeme na to, měj se hezky.
0: Si to. A já zase v 7 v sobotu, mějte se krásně. Evropa 2, ahoj.
2: Evropa 2. Action! Novinky v kinech. Kikiriki!
3: Farma zvířat byla do filmové podoby zadaptována už několikrát. Asi nejznámější verzí je britský animák z roku 1954. Klasickou novelu spisovatele George Orwella z roku 1945 si tentokrát pod svá režijní křídla vzal režisér a producent Andy Serkis.
4: Všechna zvířata jsou si rovna!
3: Se svým týmem pak vytvořil emocionálně silný a vtipný animák, přístupný všem věkovým kategoriím, tedy i maturantům, kteří si Orwellův počin zařadili na seznam literárních děl a potřebují si nějaký ten detail připomenout k ústním.
4: Chcete být jídlo? Nebo chcete svobodu?
5: Tak jdem do boje!
3: Původní román Farma zvířat George Orwella je mrazivou alegorií na praktiky totalitních režimů, konkrétně na stalinské Rusko. Jeho příběh je o revoluci na zemědělské farmě, kde se vzbouří zvířata, vyženou všechny lidi a vedou ji dál sama. Sen o rovnosti se ale postupně mění v nemilosrdnou tyranii.
5: Všechna zvířata jsou si rovna, ale některá jsou si rovnější.
3: Režisér Andy Serkis vedle témat revoluce a totalitní moci zakomponoval také manipulaci veřejného mínění, křehkost demokracie a naléhavou potřebu bránit pravdu.
6: Ta farma bude má.
3: Animák Farma zvířat je aktuálně v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
2: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
7: Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec, smích přátel, ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha, velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
8: Kongresové centrum Praha, kde na okamžicích záleží.
9: Ahoj, já se tak těším.
10: Na co se těšíš?
9: Jedu o prázdninách na letní sportovní tábor s prasátkem Piggy.
10: Je, yeah, a kam?
9: Na Monínec. Vyzkouším si spousty sportů, bude bojovka a hlavně zábavička s Piggy.
10: Fakt? Já chci je taky.
9: Tak mrkni na www.piggy.cz.
10: Bezva, www.piggy.cz, letní sportovní tábor na Monínci.

0: Hodina před polednem, 11 přesně teď, posloucháte Evropu 2, tady jsou zprávy a Zuzka Kozáková.
1: Dobré dopoledne. Ministr kultury Otto Klempíř počítá s prosazením zákona o médiích veřejné služby se změnou jejich financování. Zavedení normy do praxe bude podle něj vládní koalice obrovsky rychlá. Klempíř to řekl v debatě televize Nova za 5 minut 12. Podle exministra kultury a poslance Martina Baxy je navržená norma paskvil a opozice bude jejímu přijetí vehementně bránit. Vyšší daň z nemovitosti letos zaplatí majitelé bytů v Říčanech. Vedení města si totiž špatně vyložilo zákon a říká, že omylem zvýšilo koeficient, čímž celková taxa výrazně vzrostla. Po nespokojených reakcích teď radnice slibuje, že to v příštích letech občanům vykompenzuje. Čeští házenkáři dnes ve Francii se hrají odvetu play-off kvalifikace o postup na mistrovství světa. Po úvodní domácí porážce 26-37 je naděje svěřenců Daniela Kubeše a Michala Bruny na postup už jen minimální. Proti nejúspěšnější zemi v historii šampionátů nastoupí v 17 hodin.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na dálnici D1 počítejte s tím, že se pracuje, a to v úseku od stého 68. do stého 82. kilometru ve směru na Brno. Další omezení vás čeká v Praze v Orebické, kde se došetřuje nehoda dvou vozů, a opatrnost se určitě vyplatí taky na Zlínsku na vjezdu do obce Valašské Klobouky. Tady se došetřuje nehoda osobního vozu.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: V Čechách jasno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku většinou zataženo. Mohou se objevit místy dešťové přehánky, oblačnost očekáváme během odpoledne v Čechách. Nejvyšší teploty se dostanou na 13 až 18 stupňů Celsia, na severovýchodě Moravy a ve Slezsku počítejte s maximálně 12 stupni. Ode mě je to vše, vy jste s Evropou 2 a slovo právě teď bere Petr Říbal.
0: A jak Zuzka řekne, tak se taky stane. Hezké dopoledne, 2 minuty po 11. Lenny nebo Taylor Swift za chvilku tady na Evropě 2.
2: Evropa 2.

0: 11:17, neděle, a ne tam jenom to nejlepší. Já jsem využil toho, že tady tak jako sedíme během toho, co hrál třeba Ray Dalton, nebo za chvilku bude hrát Olivia Rodrigo, We Are Domey, David Guetta, tak my tady prostě ještě s Katkou pořád kecáme, protože se málo vidíme, tak teď je ta příležitost.
1: Já jsem nedokázala odejít, já jsem chtěla vidět prostě profíka v praxi, chápeš?
0: Ježiš, dobře, to bylo takový to fishing for compliment, že jsem ti nahodil a ty jsi mi to hezky vrátila.
1: Takhle, realita je taková, že já jdu na rodinný oběd a mám volno, takže...
0: Fakt?
1: No, my no, máme sraz až ve 12.
0: To mě vlastně inspirovalo, ty říkáš, jakože teda moderátora, dobře, jsem tady o nějaký to desetiletí díl než ty, ale otázkou je, jak tady vlastně ještě dlouho budeme, protože teď jsem viděl prvního humanoida, je to teda v Číně, jo, tak bych to bral tak jako trošku s rezervou, ale to video vypadalo fakt celkem věrohodně, který si už sám dokáže nabít a vyměnit baterku. Takže prostě může fungovat 24/7, 365 dní v roce a maká. A teď si vem, jo, ten nepotřebuje parkování, nepotřebuje, aby mu tady fungoval automat na kafe, neotravuje, neposílá faktury každý měsíc. Mm-hmm. No?
1: Na druhou stranu, jako takhle, já samozřejmě chválím humanoida, protože já občas nejsem schopná si dát nabít mobil na to, že sebe. Ale podle mě by ty lidi přišli o to autentický, o to hezký. My jsme si tady teď povídali o různých fuck-upech, který se třeba dějou naživo ve vysílání, nebo když někdo něco moderuje. A to je přece to lidský, to je přece to zábavný. Otázka je, kdo chce poslouchat perfektní vstupy bez jediného přeřeku, bez jediné chyby. Já jsem třeba dneska, jak jsem to zmínila, že jsem mluvila o tom, jak se rozejít s toxickým člověkem, tak tam bylo, že máte zavolat Ostrahu, a já jsem řekla, že máte zavolat Ostravu. Jo.
0: Počkej, což ale platí v každém případě.
1: To přesně říkala i Zuzka.
0: Jo, jo.
1: A to jsou podle mě ty momenty, proč lidi to rádio poslouchají. A myslím si, že to je i to, proč poslouchají Evropu 2, protože Takhle, já to beru z pozice furt toho jako nováčka, takže to tady trošku jako foukám Evropy do zadečku.
0: Jo,
1: ale
0: jo, jo.
1: Ale je to pravda, já myslím, že spousta lidí tu Evropu poslouchá roky a je to právě tady z těch důvodů, z nějaké té esence lidskosti a těch energií lidí.
0: Pojďme tomu ještě tak rok a půl, možná 2 roky věřit.
1: No, já teda taky na druhou stranu nevím, jak dlouho vydržím vstávat v 5 ráno, ale...
0: takže ale to by humanoid neřešil.
1: Ne, humanoid nemá problém, jako humanoid by tady určitě ani nic jako třeba nerozlil, nebo neotvíral tady zbytečně okna. Tak.
0: Přátelé, náš konec je blízko.
2: Užívej si Evropu 2 až do večera.
3: Myslíme se mě s váma mluvit.
4: Jo, já taky děkuji, že jste to zvedli.
2: Songy na přání.
5: Co ti můžem zahrát?
3: Cože?
5: A pro koho to bude?
3: Cože?
2: Nebo legendární song za trest.
3: Já jsem teda nemocný a v pátek jsem hodil v tramvaj šavle.
2: Super, večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
0: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
6: Pojď sem, ty draku!
2: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
0: Tohle je možný jenom tady.
7: Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: A to jste věděli, že exosomy a PDRN jsou objevem, který posouvá regeneraci a obnovu pleti na novou úroveň? Tak si o ně na Evropě 2 zahrajem. Balíčky kosmetiky s obsahem exosomů a PDRN od české profesionální kosmetiky For Life and Madaga jsou ve hře každý den mezi 9 a 11. Pohlídej si profi kosmetiku For Life and Madaga celý týden na Evropě 2. Zpátky k muzice.

Odkud je to kafe? Od Jeda nebo ze spolku? Aha, od Elite Model Look. Tak si o něj zahrajeme. Každý den v odpolední show Evropy 2 je ve hře voucher na 5000 na kávovary Krups nebo novinku Coffee Crush. Tak do sebe kopni kafčo a vyraž na casting do nejprestižnější modelingové soutěže Omoda Elite Model Look ČR 2026 s odpolední show Evropy 2.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: 11.34, chcete-li půl dvanácté, 4 minuty k tomu, zdravíme všechny řidičky a řidiče. Dávejte si pozor na dálnici D10, pokud pojedete ve směru z Turnova na Prahu. Na 53,5 kilometru je překážka. Je to u Bakova nad Jizerou a prostě uprostřed dálnice je paleta. Tak na to si dávejte bacha, ať do toho nevlítnete. Taky pozor na dálnici D6, směr Praha, Karlovy Vary, to znamená do Karlových Varů, tak tam u sjezdu na Valeč se projíždí pomalu, protože tam je nehoda. A pozor taky na silnici 43 ze Svitav do Brna, tak za Černou horou je auto v zatáčce. Je to takový jako nepřehledný, nebezpečný a mění tam kolo, tak ať do toho nevlítnete a tvoří se kolona, takže zdržení minimální, ale spíše tam to nebezpečí toho, že byste do toho mohli vletět. Tak opatrně, kdyby náhodou něco, tak apka Evropy 2, tam nám ten vzkaz o tom, co se na silnicích a dálnicích děje, můžete nahrát, nebo nám to klidně napište na Instagram a hlavně přejeme šťastnou cestu.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

Tohle je dobrý. Nová Shakira a Bele tady u nás na Evropě 2. Za chvilku možná ještě zajímavější novinka, protože pozor, za chvíli Sabrina Carpenter a s ní Madonna. Dohromady další novinka Evropy 2, taky vás pozveme do kina, kdybyste náhodou odpoledne ještě neměli plán, tak my vám ho třeba uděláme. No a teď nahlédneme do Velké Británie, protože to je fakt dobrý. V Anglii možná budou matiku vyučovat jenom sexy kantorky. Ono totiž z jedné britské studie vyplynulo, že žáci na středních, ale i vysokých školách matiku nemají rádi. Takže jsme se doptávali, proč, a ono z toho vylezlo, že to je kvůli přednášejícím, že to je kvůli kantorům, kvůli učitelům, kteří o derivacích, integrálech a co počítají rovnice, vypráví, protože prej vypadají jako z jiného světa. A vlastně díky tomu prý studenti matematice nerozumí. No a tak, aby se zvýšila oblíbenost matematiky, je to teda pořád jenom v Británii, tak je potřeba najmout krásný, dlouhonohý, atraktivní učitelky, kantorky matematiky. No, tak kdyby tohleto opatření náhodou, čirou náhodou nepomohlo matematice, tak myslím, že minimálně zvýší zájem tatínků o třídní schůzky.

0: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
1: It's nice. Are they all brown?
2: Snímek Co nám zbylo z lásky islandského režiséra, scénáristy a kameramana Hlinura Palmasona sleduje čtveroročních období v životě jedné rozpadající se rodiny. Matka je talentovaná umělkyně, otec vydělává na rybářské lodi a jejich děti si užívají dětství v souladu s přírodou. Mimochodem, první záběr vzniknul už před 9 lety a zachycuje boření starého ateliéru. Palmason už tenkrát věděl, že takhle začne jeho film o rozpadu vztahu, který bude vypovídat i o tom, jak trávíme čas s dětmi.
3: They look happy and content, safely tucked away from all the dangers of the world.
2: Ve výčtu hereckého obsazení Novinky, co nám zbylo z lásky, figuruje také islandský ovčák Panda. Tenhle dvojbarevný chlupáč si díky překvapivě bohaté mimice, která má ve snímku nezastupitelnou roli, vysloužil na festivalu v Cannes cenu Palm Dog Award za nejlepší psí herecký výkon.
3: All of the things that really matter.
2: Panda je navíc členem skutečné režisérovy rodiny, stejně jako 3 děti, které se ve filmu objeví. Islandský snímek Co nám zbylo z lásky je premiérově v kinech.
3: You can also go see something else.
2: Martina Sokolová, Evropa 2.
3: It's okay.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opravdu.

Evropy 2. What are you doing here for?

0: Minuta po pravém poledni. 12.01, Příbor do ruky, muziku do uší a teď navíc ještě zprávy jako desert a Zuzka Kozáková.
1: Hezké nedělní poledne. Praha, Liberec, Olomouc, Plzeň a Ústí nad Labem. Tato města se o tomto víkendu připojila k projektu Světlo pro AIDS, který tradičně halí významné budovy do červeného světla. Na 3. květnovou neděli totiž připadá Mezinárodní vzpomínkový den na oběti AIDS. Stavby nezáří pouze pro zesnulé, vyjadřují také podporu a solidaritu lidem žijícím s HIV. Zároveň upozorňují, že onemocnění zůstává aktuálním tématem. Letošní 70. ročník soutěže Eurovize poprvé v historii vyhrálo Bulharsko s písní Bangaranga od zpěvačky Dary. Její vystoupení si získalo přízeň jak diváků, tak národních porot. Na druhém místě skončil Izrael, třetí bylo Rumunsko. Český zástupce Daniel Žižka skončil na 16. místě. Fotbalistky pražské Sparty se po 5 letech staly českými mistryněmi. Titul se zajistili výhrou 2-0 v derby s obhájkyněmi ze Slávie v předposledním kole nadstavby. Mají po něm před městským rivalem, který ovládl předchozí 4 ročníky, 8-bodový náskok.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor na dálnici D11. Na trase Praha Jaroměř Sever máme sraženou zvěř na 48. a 5. kilometru. V Olomouci v Mozartově ulici se srazily dva vozy a nehoda se došetřuje v Praze v Salmovské ulici. I v tomto případě bourala dvě osobní vozidla.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: V Čechách většinou jasno až polojasno, odpoledne dorazí oblačnost místy s přeháňkami. Na Moravě a ve Slezsku je většinou zataženo. Nejvyšší denní teploty očekáváme mezi 13 až 18 stupni Celsia. Na severovýchodě Moravy a ve Slezsku to bude maximálně 9 až 12 stupňů. Ode mě je to vše, vy jste stále s Evropou 2 a krátce popoledni pokračuje Petr Říbál.
0: Ať už máte knedlo, zelo, vepřo nebo svíčkovou, přejeme vám dobrou chuť, díky, že ladíte Evropu 2 a další popolední maximum muziky.
2: Evropa 2.

štěstí a obědváte, tak přejeme z Evropy 2 dobrou chuť, 12 hodin 10 minut, tohle už je Téra a kdybyste chtěli vy nebo vaše děti vyrazit na Summer Camp Evropy 2, vydržte, za chvilku řeknu jak.

0: 12:18 Evropa 2, hezkou neděli, možná, že ještě obědváte, tak dobrou chuť, pokud už jenom trávíte to, co jste si dali, no tak mějte pohodu s námi, s Evropou 2, za chvilku třeba Zane nebo All Time Low, to je jasný, taky bude Chuck Norris. Teď ale pozvánka k nám na web, kde se dozvíte mnohem víc podrobností o tom, že se opět chystá náš Summer Camp Evropy 2. To je tábor, na který nemůžete dítě oficiálně přihlásit, ale můžete to vy jako dítě nebo jako rodiče pro něj vyhrát. A pozor, dneska do půlnoci máte vlastně poslední možnost. Můžete kliknout k nám na web evropa2.cz a tam se přihlásit. A do dnešní půlnoci ještě potom musíte jako nahrát fotku a ukázat, jaký jste táborník. Jak byste si Summer Camp Evropy 2 užívali dneska 17. května o půlnoci, to všechno končí, takže ještě máte fakt posledních pár chvil, takže klikněte si evropa2.cz, no a potom pěkně od 16. srpna do soboty 22. srpna s náma vyrazíte na Summer Camp Evropy 2. A pozor, to není jenom nádherné malebné prostředí prachovských skal, ale vemte si, že třeba historicky v rámci Summer Campu Evropy 2 koncertoval Pokáč, teď ten měl teďka svoji O2 arénu. No a tam to bylo úplně intimní, prostě byly děti u něj, mohli s ním pokecat, mohli si s ním zahrát pinches, fotbal, Ben Kristoval, Eva Farná a další a další a další. Tak tohle všechno je Summer Camp Evropy 2. Myslím, že tohle by pro vás, respektive třeba vaše děti, byl obrovský zážitek a byla by škoda to minout. Proto Evropa2.cz a máte na to čas do dnešní půlnoci.
1: Děcka, chcete zažít nejlepší týden svýho života? Hra o účast na legendární Summer Camp Evropy 2 startuje za... 5, 4, 3, 2, 1. Tak kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor. Summer Camp Evropy 2.
2: Co jste dělali vy, ty otázky, ty jsou strašně dobrý.
1: Týden rozhovorů s hvězdami, her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2.
3: Tak co, těšíte se?
1: Yeah! Předposlední srpnový týden v prachovských skalách. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu. Ranní show Evropy 2 tě vybaví na ten nejbarevnější, nejkreativnější a nejhravější den dětí. Každý ráno hrajeme na Evropě 2 o skvělý stavebnice Lego. Každý den jiné sety, zvířátka, auta, fotbalové sety nebo Star Wars. Kdo si hraje s Evropou 2, nezlobí. A kdo hraje o Lego pecky, ten si je hlídá na Evropě 2. Šlápni si na kostičku v ranní show Evropy 2.
4: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
5: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.

0: kvality. XXX Lux Domi nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Všechno, o čem jsem kdy psala, je fikce. Kromě věcí, které jsem sama prožila.
2: Nová série OnePlay Originál.
3: Simona Moniová.
2: Tereza Ramba v životní roli. V příběhu, který změnil pohled na násilí.
4: Já se tě nebojím!
2: Moniová. Už teď pouze na OnePlay.
5: Připoutej se.
6: Falcon uvádí.
7: Mandaloriane, budeš trpět.
6: Nové napínavé dobrodružství ze světa Star Wars.
8: Chceme zabránit další válce.
7: Hodně štěstí. Bude se ti hodit.
6: Mandalorian a Grogu. V kinech od 21. května.
9: Jaký by to asi bylo tankovat plnou a neřešit cenu? Tak tohle příští týden zažiješ jedině s Evropou 2 a Nissan. Zapomeň na drahotu na benzínkách a zahraj si na Evropě 2 už od pondělí. Denně o 5000 na palivo od společnosti Nissan. A v páteční ranní show hrajeme dokonce o 20 000. Zamávej předražený ropě a hlídej si tankovací karty celý příští týden na Evropě 2. A když nevyhraješ, kup si Nissan a dostaneš k němu palivovou kartu zdarma. Zpátky k muzice.

0: Chuck Norris na Evropě 2.
1: Tady Chuck Norris. Zdolal jsem Mount Everest bez použití rukou.

0: My chceme zabránit další válce.
1: No konečně někdo. Akorát si na to budeme muset zajít zatím leda do kina.
2: Lovím pouze imperiální válečné zločince. Dejte mi čas a zločinci z vašeho balíčku zmizí.
1: No to by nás asi taky bavilo ve skutečném světě, co? A asi to bude i prča.
2: V pořádku.
1: Star Wars, Mandalorian a Grogu.
2: Já vás doženu. Leďte, leďte.
1: Už za 3 dny v kinech.
3: Mandalorian, budeš trpět.
1: Exkluzivně s Evropou 2.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: 5 minut po půl jedné taky mrkneme na silnice, jak to kde jezdí, kde jsou problémy. Dávejte si pozor, zejména na dálnici D6, pokud pojedete z Prahy do Karlových Varů, je to v podstatě už na konci dálnice, 83,5 km, tak je tam nehoda, je to vlastně sjezd na Valeč, projíždí se pomalu, no a navíc nájezd na dálnici ve směru na Vary je uzavřen úplně. Tak tam si dávejte pozor, 6 ještě jednou, Karlovy Vary, směr Praha, tak tam je kyvadlový provoz, protože se tam staví most, 10 minut zdržení, tak tam si dávejte pozor, je to v obou směrech. No a Praha, Liberecká ulice, tak tam je uzavřen pravý pruh, taky se tam něco staví, dodělává, omezení, kolona na 10 minut, tak i s tím počítejte. Přejeme šťastnou cestu s Evropou 2. Koukal jsem na Instagram Evropy 2, psala Natálka, že společně se Séďou a s celou partou teď makají na stavbě domu. Tak ať už děláte cokoliv, stavíte dům nebo třeba jenom nedělně odpočíváte, díky, že můžeme být vaším společníkem. Jenom dohromady jsme Evropa 2.

0: Summer Camp Evropy 2. Kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor.
1: Tak co, těšíte se?
0: Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.

0: Nedělní popoledne. Venku nádherně, teda věřím, že všude, nejen za okny Evropy 2. A tohle, to je naše novinka. Maroon 5 a Heroin. Další novinky jsou u nás na Evropa2.cz. Teď vážné téma, protože mám trošku strach, že po tom, co teď řeknu, se muži budou chtít ženit, budou se hnát do manželského svazku, ale ženy si nás nebudou chtít vzít. No a teď proč? Zjistilo se, a je to fakt jako napříč celým světem, že když my chlapi už jsme v manželském svazku, manželství probíhá, tak prostě přestaneme uklízet. Ženy v manželství uklízí mnohem víc než předtím, když jsme byli jenom ještě partneři. Prostě teoreticky teď budou ženy upřednostňovat život na hromádce. Netypoval bych to, ale možná, že to tak bude. Tady fakt se jasně píše, že ženatí muži ve všech zemích světa napříč, je to potvrzený, na úklid prostě kašlou. Za to muž se statusem pouze partner, ten uklízí. Nepřehání to, ale uklízí víc než ofiko manžel. Prostě jakmile je po svatbě, tak úklid většinou potom přechází právě na ženy. Shodou okolností, to jsem nevěděl, že tohle to budu dneska řešit v rádiu, jsme něco podobného, o něčem podobným diskutovali dneska ráno u nás doma. Manželka na mě dokonce přichystala takovou jakože uklízecí pást, nechávala ruličky od toaleťáku na záchodě, jestli to uklidím. No tak jsem to tam prostě tak jako nějak nechával, čili jsem neprošel. Jenomže my už jsme spolu, máme spolu dceru, tak my už to máme tak jako nějak daný. Ale jestli třeba vy máte před svatbou, ještě nejste svoji, tak pro jistotu, milé dámy, bych nějakou tu klauzuli o domácím úklidu do předmanželské smlouvy dal.
1: Evropa 2, Evropa 2, Maximum Petra Říba. Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Svět of Rock On. Na festival Rock for People míří světové hvězdy. Gorillaz, Limp Bizkit, Bring Me the Horizon, Halsey, Iron Maiden a přes 100 dalších kapel. Od 10. do 14. června 2026 v Hradeckém parku 360. Vstupenky rychle mizí. Najdeš je na rockforpeople.cz.
2: Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec. Smích přátel. Ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha. Velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
3: Kongresové centrum Praha. Kde na okamžicích záleží.
4: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
5: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
6: No, Alena Walker, Faded.
0: Jo, Faded, Faded.
7: Hleděl si, jak se tam zpívá to Panda, Panda.
5: Imagine Dragons.
7: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
4: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2. To, co tě čeká začátkem června, není jen tak nějaký trsání. Sejdou se totiž ty nejvící.

0: Letos opět na největší taneční stage v O2 Univerzu.
1: Vstupenky na Ticketportál a Ticketmaster.
0: Televizní finále mistrovství České republiky 5. až 7. června.
1: Taneční skupina Roku.cz.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer.
2: Tam se občas není čemu zasmát.
0: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
3: Takže máš triko, který si na sobě měl v 15, no. To si vzít já, tak jsou to tanga.
0: Brzda Evropy 2 a nep jakoby show.
4: Hele, budeme si spolu povídat a on říká, no tak jak se jmenuješ? On říká, Prší. A ty? Já jsem Kanasta. On říká, no tak mi vykládej.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2. Chtěla bys jet na Pigitábor na Monínci?
5: Pigitábor na Monínci?
0: No jasně, příroda, pedalboard, lanový park, výlety, táborák, bazén, skvělé jídlo, soutěže a spousty dalšího.
5: Ty jo, to bude super zážitek.
0: No jasně, a ještě mají pár volných termínů, tak neváhej. Pigi tě vezme sebou na letní tábor na Monínec. Více na pigi.cz.

0: Jedna hodina přesně, posloucháte Evropu 2 a my vysíláme čerstvé zprávy se Zuzkou Kozákovou.
1: Vítejte u zpráv. Přestože budova Vltavské filharmonie ještě nemá všechna povolení ani zajištěný rozpočet, Praha už plánuje velkolepou mediální propagaci. Zajistit ji má pro hlavní město externí agentura za více než 100 milionů korun. Suma se ale nelíbí opozici, stejně jako to, že zakázka byla vypsána jen pár měsíců před komunálními volbami. Riziko, že se k nám z Afriky dostane virus Ebola, je podle hygieniků nízké. Cestovatelé se mají 21 dní po návratu z rizikových oblastí sledovat a v případě zdravotních potíží telefonicky kontaktovat lékaře. Na sociální síti X to uvedla Hygienická služba České republiky. Africké středisko pro kontrolu a prevenci nemocí oznámilo, že v Kongu kvůli epidemii Eboly zemřelo 65 lidí a u dalších 250 je podezření na nákazu virem. Jeden případ hlásí i Uganda. Fotbalisté Slavie po středeční oslavě obhajoby mistrovského titulu nastoupí v předposledním kole prvoligové nadstavby v Hradci Králové. Ve skupině o titul je před dnešními zápasy jisté také konečné umístění druhé Sparty, třetí Plzně a šestého Liberce. Vicemistři Zlatné se představí v Liberci, Plzeň bude hostit Jablonec. Všechny zápasy jsou na programu od 17 hodin.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor si dejte na Prachaticku v Husinci v Komenského ulici, došetřuje se tady nehoda, stejně tak v Brně v Olomoucké. Na Vsetínsku zasahují záchranné složky na vjezdu do Kelče, kde se srazily dva vozy.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: V Čechách jasno až polojasno, počítejte postupně s oblačností, na Moravě a ve Slezsku převládá zatažená obloha, může se objevit déšť. Teploty se drží mezi 13 až 18 stupni, na severovýchodě Moravy a ve Slezsku je to maximálně 9 až 12 stupňů Celsia. Další zprávy jsou za námi, ladíte nedělní Evropu 2 a taky Petra Říbala.
0: My za to, že ladíte, za vaše uši samozřejmě děkujeme. 3 minuty po 13. a pokračuje odpolední nedělní Maximum muziky.

Nový UDG u nás na Evropě 2, 13.18, Kygo, One Republic, Damiano David, tak to je další maximum muziky, který dáme za okamžik. Upřímně, po včerejším hokeji jsem trošku potřeboval zlepšit náladu, ne, že by to bylo nějak fatální, že bych se v tom utápil, že jsme prohráli se Slovinskem. Ježíš Maria, jsou horší věci, ale to, co jsem objevil, je teda geniální a náladu mi to zlepšilo. Je pravda, že to je jako vizuální věc, což je pro nás v rádiu trošku těžší popisovat, ale zkuste si to představit. Představujte si to, že probíhá australský Fashion Week, svátek módy, všechno probíhá v Sydney, no a přehlídka je přímo na pláži. Je ráno, vychází slunce, no a na tu pláž vedou schody, po kterých chodí modelky a modelové. V tom se z ničeho nic na těch schodech objeví chlapík, nikdo neví, kde se tam vzal, má na sobě kraťasy, triko, ručník přes rameno, se běhne ty schody, kde ale pořád probíhá ta módní přehlídka. Sejde k vodě, je na pláži, kde mimochodem vlastně sedí hosté, mezi kterými chodí právě modelky, modelové, tak tam si roztáhne deku, začne se převlíkat a normálně si jde zaplavat. Jakoby nic. Potom se vrátí, leží na ručníku a potom zase odchází. To je tak ryzí, tak autentický, že někteří ti hosté té modní přehlídky toho Fashion Weeku si dokonce mysleli, jestli to není jakože součást té celé modní přehlídky, že to je nějaká taková avantgarda. No, kdyby náhodou, fakt je to něco, co vás pobaví, tak já to hodím k sobě do storíčka na Instagram Petr Rybal, Petr Říbal, tak tam mrkněte, myslím, že by vám to mohlo ještě víc zlepšit nedělní odpoledne.

0: největším tanečním festiáku zadara. Ve Vatě a navíc bez starostí, kde složit hlavu. To jde jedině s Evropou 2, ČSOB a Visa. Tak si celý týden hlídej na Evropě 2 tyhle marshmallowny. Každý ráno od pondělí do čtvrtka ti přinesou 2 lupeny na Beats for Love a 2 litry kapesního. A v pátek ráno dokonce 4 lupeny, 2 litry kapesního a ubytování v Love Village pro 4. Užijte si s Evropou 2 Beats for Love zadara, nažvejklí a do růžova vyhajaný. Beats for Love od 1. do 4. července v Ostravě, exkluzivně s Evropou 2. A to jste věděli, že exosomy a PDRN jsou objevem, který posouvá regeneraci a obnovu pleti na novou úroveň? Tak si o ně na Evropě 2 zahrajem. Balíčky kosmetiky s obsahem exosomů a PDRN od české profesionální kosmetiky For Life and Madaga jsou ve hře každý den mezi 9. a 11. Pohlídej si profi kosmetiku For Life and Madaga celý týden na Evropě 2.
1: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
2: Pryč DPH! Pryč DPH!
3: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
4: Všechno, o čem jsem kdy psala, je fikce. Kromě věcí, které jsem sama prožila.
5: Nová série OnePlay Originál.
6: Simona Moniová.
5: Tereza Ramba v životní roli. V příběhu, který změnil pohled na násilí.
7: Já se tě nebojím!
5: Moniová, už teď pouze na OnePlay.
8: Připoutej se.
9: Falcon uvádí
10: Mandalorian, budeš trpět.
9: Nové napínavé dobrodružství ze světa Star Wars.
11: Chceme zabránit další válce.
10: Hodně štěstí. Bude se ti hodit.
9: Mandalorian a Grogu. V kinech od 21. května.
0: Zpátky k muzice.
12: Evropa 2.

na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Viděl jsem zemské jádro. Zemské jádro není nic oproti mému jádru.

Odkud je to kafe? Od Jeda nebo ze spolku? Aha, od Elite Model Look. Tak si o něj zahrajeme. Každý den v odpolední show Evropy 2 je ve hře voucher na 5000 na kávovary Krups nebo novinku Coffee Crush. Tak do sebe kopni kafčo a vyraž na casting do nejprestižnější modelingové soutěže Omoda Elite Model Look ČR 2026 s odpolední show Evropy 2.

0: Hej, 2:05, pojďme mrknout na silnice a dálnice.
1: Evropa 2, kde to stojí?
0: Tady je Evropa 2, zdravíme za volanty i za řídítka. Dávejte si pozor na D56, 41. kilometr u Hrabové, je to z Ostravy do Frýdku Místku, tak tam auto napálilo svodidla, prší tam, tak jeďte opatrně. Hrabová, 41. kilometr D56 z Ostravy do Frýdku Místku. Pozor taky pořád na D6 z Prahy do Karlových Varů, je to 83,5. kilometr, v podstatě už na konci dálnice, je tam nehoda, sjezd na Valeč a projedete jenom levým pruhem a pozor, nájezd na dálnici směr Vary je uzavřen úplně. A ještě jednou silnice číslo 6 z Karlových Varů do Prahy před Petrohradem, tak tam se jezdí kivadlově, protože tam staví most a zdržíte se plus minus 10 minut, tak s tím počítejte. Dermot Kennedy, Annabelle a nebo, to je spojení, Calvin Harris a Kasabian za chvilku tady na Evropě 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

Calvin Harris a Kissey Bien, Release the Pressure, jedna z našich pořád ještě novinek, další jsou na Evropa2.cz, třeba Činasky a selhání si navíc protočíme v éteru Evropy 2 za okamžik, tak na to si počkejte. Venku je to takový všelijaký, na některých místech prší, někdy polojasno, je teda pravda, že

0: teď za okny Evropy 2. Krásně, tady svítí sluníčko. No tak záleží, jak to máte. Jenže je neděle, zítra škola, zítra práce. Možná třeba nemáte úplně nejlepší náladu a proto je tady Evropa 2. Našel jsem tady článek, co dělat, když máte špatnou náladu a tak jako nějak instantně ji potřebujete změnit na tu lepší. No tak píše se tady, že nejlepší je udělat na sobě nějakou změnu. Radí tady třeba si obarvit vlasy na růžovo. Tak je pravda, že obarvený vlasy na růžovo, kdybych třeba viděl u kolegy Ondry, kdyby zítra přišel s růžovou hlavou, nevím jak jemu, ale mě by to teda náladu rozhodně zlepšilo. Pak tady píšou, pustit si nahlas muziku a třeba zpívat. V tom vám tady na Evropě 2 můžeme pomoct. Myslím, že i sousedi v paneláku to rozhodně ocení. A nebo, ještě rada, dejte si něco pořádného k jídlu, něco, co běžně nejíte. A poslední rada, meditujte. Změní to váš pohled na svět. Ideálně meditujte s partnerem anebo partnerkou. No, takový nedělní meditováníčko. Proč ne? Myslím, že to dokáže zlepšit náladu. Pořádně si zameditovat. Evropa 2. Evropa 2. Maximum Petra Říbala. Evropa 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec. Smích přátel. Ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha. Velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
1: Kongresové centrum Praha. Kde na okamžicích záleží.
2: To, co tě čeká začátkem června, není jen tak nějaký drsání.

0: ráno.
1: Letos opět na největší taneční stage v O2 Univerzu.
0: Vstupenky na Ticketportál a Ticketmaster.
1: Televizní finále mistrovství České republiky 5. až 7. června.
0: Taneční skupina roku CZ.
2: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
3: Jo, Alena Walker, Faded.
4: Letos, jak se tam zpívá to panda.
2: Imagine Dragons.
4: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
1: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
0: Léto v Radlický kulturní sportovně se blíží. Pivo po práci, rozlučka se svobodou, svatba, firemní večírek nebo snad grilovačka. U nás se děje všechno. Obří zahrada v centru Prahy, vlastní catering a místo až pro 500 lidí. Chceš to u nás rozjet? Napiš přes web, Instagram nebo Facebook a vidíme se na baru.
1: Užívej si Evropu 2 až do večera.
5: A startuje večer na maximum.
1: Songy na přání.
4: Já bych si přál asi třeba...
1: Tak třeba. Nebo legendární song za trest.
6: Pro tátu, protože mě hodně vyleskal a sehrál mi bránka. On mi furt žere nějaký sladkosti.
1: Večer na maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
7: Ahoj, já se tak těším.
8: Na co se těšíš?
7: Jedu o prázdninách na letní sportovní tábor s prasátkem Piggy.
8: Je, yeah, a kam?
7: Na Monínec. Vyzkouším si spousty sportů, bude bojovka a hlavně zábavička s Piggy.
8: Fakt? Já chci je taky.
7: Tak mrkni na www.piggy.cz.
8: Bezva, www.piggy.cz, letní sportovní tábor na Monínci.
1: Držíme ti flek i ve Žďáru nad Sázavou. Evropa 2, 101,5 FM.

0: Jsou přesně dvě, posloucháte Evropu 2 a jestli si říkáte, co je nového, jaké bude počasí, teď vám to řekneme se Zuzkou Kozákovou.
1: Hezké odpoledne. Ministr kultury Otto Klempíř počítá s prosazením zákona o médiích veřejné služby se změnou jejich financování. Zavedení normy do praxe bude podle něj vládní koalice obrovsky rychlá. Klempíř to řekl v debatě Televize Nova za 5 minut 12. Podle exministra kultury a poslance Martina Baxy je navržená norma paskvil a opozice bude jejímu přijetí vehementně bránit. Vyšší daň z nemovitosti letos zaplatí majitelé bytů v Říčanech. Vedení města si totiž špatně vyložilo zákon a říká, že omylem zvýšilo koeficient, čímž celková taxa výrazně vzrostla. Po nespokojených reakcích teď radnice slibuje, že to v příštích letech občanům vykompenzuje. Čeští házenkáři dnes ve Francii sehrají odvetu play-off kvalifikace o postup na mistrovství světa. Po úvodní domácí porážce 26-37 je naděje svěřenců Daniela Kubeše a Michala Brůny na postup už jen minimální. Proti nejúspěšnější zemi v historii šampionátů nastoupí v 17 hodin.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na D3 pozor, na trase Mezno Kaplice na 68. kilometru je odstavené vozidlo. Na D1 ve směru na Brno od stého 88. kilometru se nárazově můžete dostat do kolony a dejte pozor na silnici 3 na vjezdu do obce Boršov nad Vltavou, kde máme odstavený vůz kvůli defektu.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: V Čechách jasno až polojasno, místy oblačno, na Moravě a ve Slezsku většinou zataženo. Počítejte s teplotami od 13 do 18 stupňů, na severovýchodě Moravy a ve Slezsku naměříme maximálně 12 stupňů Celsia. Ode mě je to vše, vy jste stále s Evropou 2 a stále s Petrem Hříbalem.
0: Tři minuty po 14. Díky, že ladíte Evropu 2. Novinka Niall Horan anebo Michael Schulte a Linkin Park. To všechno za okamžik.
2: Evropa 2.

0: Pětina One Direction, 20% One Direction, chcete-li. Niall Horan, jeho novinka Little More Time. Další novinky u nás na Evropa2.cz. Přejeme hezký odpoledne, 19 minut po 14. A teď o víkendu, vlastně teda spíš včera, se rozjelo světový hodinkový šílenství. Tak o tom tady píšou v tisku. Já jsem to teda jako moc nechytil. Ale o víkendu se začaly prodávat takový hodinky, jak bych vám to popsal. Nejsou na ruku, jsou spíš třeba na pověšení na batoh nebo na krk, takový jako cibule prostě. Jsou to cibule, na který dáte nějakou šňůrku a máte to třeba na baťušku. Tyhle ty hodinky se jmenují Royal Pop a vlastně jich ani není omezený množství, ale stal se z nich světový fenomén. Stály se na ně fronty, lidi normálně kempovali před obchody, je to stejný, jako když se historicky prodávali iPhony, globální šílenství. No a tohle je zajímavý. Maloobchodní cena je asi $400. $400 za hodinky, který se ale potom okamžitě objevily v rámci černého trhu nebo inzerátů až za $4000, což je asi 85 tisíc korun. Tak nevím, jo, jestli zaplať pámbů, anebo sakra, jsem úplně mimo. Já o těch hodinkách vím až teď. Teď poprvé o nich čtu, teď poprvé o nich mluvím, protože teda upřímně, já si umím představit, že bych těch 80 tisíc utratil líp. Evropa 2. Maximum Petra Hříbala.
1: Evropa 2. Není odpoledne jako odpoledne.
2: No, teďka jsme se doflákali a teďka jsme se vůbec začít.
3: Teď to jako prém.
1: Na Evropě 2 nikdy nevíš, co přijde.
3: Posloucháte. Show. Já mluvím.
2: A já to chtěl říct dřív.
1: Odpolední show s Tomášem.
2: Zástěra, ty jsi ale sexy říkal, jo.
1: A Zorkou.
3: Redaktorka, doktorka Zorka Horka.
1: Odpoledne, kdy se dějou věci.
2: Atmosféra ve studiu je až nakažlivá. Dnešní době to je blbý říkat tohleto, viď? No.
1: Odpolední show s Tomášem a Zorkou.
2: Takže neopouštěte tuto stanici a tento kanál. Buďte v kanále, tady s námi pořád. Evropa 2.
1: Denně od 3 do 6 na Evropě 2.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
5: 4Life a Madaga. Česká profesionální kosmetika na francouzských základech má pro vás úžasné dárky. Od 18. do 19. května získáte slevu 20% na vybrané kosmetické produkty. Vybírejte na e-shopu, osobně v showroomu na Moravanské 85 v Brně nebo v partnerských kosmetických salonech. 4LifeMadaga.com.
1: Zpátky k muzice.
6: Evropa 2.

0: Kemp Evropy 2. Kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlídněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor.
1: Tak co, těšíte se?
0: Yeah! Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2. Evropa 2. Držíme ti flek i na summer campu.

0: stejně jen Bůh.
1: Evropa 2, kde to stojí?
2: Zdravíme za volanty, za řidítka, řidičky i řidiče. Dávejte si pozor na nehodu na dálnici D56 v Ostravě. Je to sjezd k nádraží, tak tam havarovalo auto, ale kolona se netvoří. Přesto, bacha, opatrně. D1, směr Brno, Praha, 27. kilometr, tak od sjezdu na Chocerady se tvoří kolony. Zdržení je zatím jenom krátký, ale asi to bude narůstat, protože se budete třeba vracet do Prahy. Takže tam pozor, je to kvůli rekonstrukci mostu Šmejkalka. D6, Karlovy Vary, 83,5. kilometr, tak tam už je nehoda odklizena, takže už se bude projíždět úplně v pohodě. Navíc nájezd na dálnici směrem na Vary už je taky otevřen a ještě silnice číslo 6, Karlovy Vary směrem Praha, ale i opačně, tak u Petrohradu je kyvadlový provoz, protože se tam staví most a aktuální zdržení kolem 15 minut. Kdyby náhodou něco dalšího, tak můžete nám nahrát vzkaz přes apku Evropy 2, anebo nám to napište na Instagram Two Colors, nebo třeba Lenny Kravitz. Tak to je další odpolední nedělní maximum muziky.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: My chceme zabránit další válce.
1: No, konečně někdo. Akorát si na to budeme muset zajít zatím leda do kina.
2: Lovím pouze imperiální válečné zločince. Dejte mi čas a zločinci z vašeho balíčku zmizí.
1: No to by nás asi taky bavilo ve skutečném světě, co? A asi to bude i prčák.
2: V pořádku.
1: Star Wars, Mandalorian a Grogu.
2: Já vás doženu. Leďte. Leďte.
1: Už za 3 dny v kinech.
3: Mandalorian. Budeš trpět.
1: Exkluzivně s Evropou 2.

0: Za pár vteřin 3:15, což znamená, že mezi 15. a 18. ještě před hitparádou bude vysílat Kuba Štěpán.
1: Je moc rád tě vidím.
0: Nazar. Jsme se teda dlouho nepotkali, tak super, že jsme takhle tady pokupě společně.
1: Jsme rádi, že jsi přišel o víkendu.
0: Dobrý, hele, je tady klídek, pohodička.
1: Hlavně, jak tady opravdu není ani noha.
0: No. No super, my jsme se o tom bavili s Káťou Haškovou, ta říkala, že vůbec nechodí v botech o víkendu tady v rádiu, ano, že je tady jenom jako v ponožkách, že má takový rádiový ponožky,
1: ano,
0: a že si z toho studia fakt udělá obýváček.
1: Ano, to je ano. Dobrý. Já bych navrhoval, a byli bychom za to rádi, my, kteří tu statečně sloužíme, kdyby tu o víkendu byly k dispozici elektrokoloběžky, protože když jsi třeba jako do kuchyňky, víš?
0: Je to dálka.
1: Jak je to dálka? Nemůžeš říct kolegovi, prosím tě, můžeš je tam dojít, ne?
0: Co proběhneš, ne? Jasný. No tak pojďme navnadit ty, co budou poslouchat Evropu 2 po 15. Na co?
1: V Tennessee havaroval kamion s milionem včel. Je to takový trošku bizár.
0: Jakože, počkej.
1: V Tennessee, v americkém Tennessee státě.
0: Chápu.
1: Havaroval kamion, který převážel milion včel.
0: Včel, jo.
1: A je jasný, že asi nedojel, že jo? Když se o tom píše.
0: Pustý. No tak třeba to do budoucna bude námět.
1: Myslím si, že to byla nejbzušivější kolona, jako široko
0: na hollywoodský scénář do budoucna. Tady jsou novinky v kinech a my se slyšíme zítra v 18. Ahoj.
1: Čau.
2: Evropa 2. Action. Novinky v kinech.
3: Kikiriki. Farma zvířat byla do filmové podoby zadaptována už několikrát. Asi nejznámější verzí je britský animák z roku 1954. Klasickou novelu spisovatele George Orwella z roku 1945 si tentokrát pod svá režijní křídla vzal režisér a producent Andy Serkis.
4: Všechna zvířata jsou si rovna.
3: Se svým týmem vytvořil emocionálně silný a vtipný animák, přístupný všem věkovým kategoriím, tedy i maturantům, kteří si Orwellův počin zařadili na seznam literárních děl a potřebují si nějaký ten detail připomenout k ústním.
4: Chcete být jídlo? Nebo chcete svobodu?
5: Tak jdem do boje!
3: Původní román Farma zvířat George Orwella je mrazivou alegorií na praktiky totalitních režimů, konkrétně na stalinské Rusko. Jeho příběh je o revoluci na zemědělské farmě, kde se vzbouří zvířata, vyženou všechny lidi a vedou ji dál sama. Sen o rovnosti se ale postupně mění v nemilosrdnou tyranii.
6: Všechna zvířata jsou si rovna, ale některá jsou si rovnější.
3: Režisér Andy Serkis vedle témat revoluce a totalitní moci zakomponoval také manipulaci veřejného mínění, křehkost demokracie a naléhavou potřebu bránit pravdu.
7: Ta farma bude má.
3: Animák Farma zvířat je aktuálně v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
2: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
8: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
9: Carglass opraví, Carglass vymění.
10: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
11: No, Alena Volka, Free Fire.
12: Ale kluci, jak se tam zpívá to panda, panda.
2: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem.

0: pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
1: Léto v Radlický kulturní sportovně se blíží. Pivo po práci, rozlučka se svobodou, svatba, firemní večírek nebo snad grilovačka. U nás se děje všechno. Obří zahrada v centru Prahy, vlastní catering a místo až pro 500 lidí. Chceš to u nás rozjet? Napiš přes web, Instagram nebo Facebook a vidíme se na baru.

0: uších máte Evropu 2. Čerstvé zprávy na 15. hodinu nachystala Zuzka Kozáková. Pojďme do nich.
1: Dobré odpoledne. Domovy pro seniory a také další sociální služby pravidelně řeší potíže s financováním a volají pro dlouhodobém řešení. Některé kraje chtějí ještě od Ministerstva práce a sociálních věcí získat více peněz, než kolik pro letošek dostali, a zároveň hledají zdroje ve svých rozpočtech. Současný a bývalý ministr práce se přou, kdo způsobil letošní vyhrocenou situaci. Informuje o tom veřejnoprávní televize. Praha, Liberec, Olomouc, Plzeň a taky Ústí nad Labem. Tato města se o tomto víkendu připojila k projektu Světlo pro AIDS, který tradičně halí významné budovy do červeného světla. Na 3. květnovou neděli totiž připadá Mezinárodní vzpomínkový den na oběti AIDS. Stavby nezáří pouze pro zesnulé. Vyjadřují také podporu a solidaritu lidem žijícím s HIV. Zároveň upozorňují, že onemocnění zůstává aktuálním tématem. Jakubu Vadlejchovi vyšel vstup do letošní sezóny. Český oštěpař vyhrál meeting v Tokiu hodem 85 metrů 24 cm. Za 85-metrovou hranici se dostal poprvé od posledních olympijských her v Paříži 2024.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor na D1 ve směru na Prahu. Bourané vozidlo je na 201,5 kilometru, takže projíždějte velmi opatrně. Na D5 ve směru na Plzeň máme kus plechu v pravém pruhu na 63,5 kilometru.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Venku máme v Čechách jasno až polojasno, místy oblačno, na Moravě a ve Slezsku zataženo. Teploty se drží do 18 stupňů. Z počátku zítřejšího dne bude převládat skoro jasná až polojasná obloha. Postupně na východě Moravy a ve Slezsku se zatáhne a očekáváme slabý déšť. V průběhu dne pak bude převládat spíše oblačnost. Teploty očekáváme v rozmezí od 16 do 20 stupňů. Ode mě je to vše.

Jeden youtuber předvedl výkon, po kterém si většina z nás připadá opravdu neschopně, už jenom při otevírání sáčku s pečivem, co zvládl za pár sekund, i o tom bude řeč v dalších minutách. Tak držte vlnu, my jsme Evropa 2.

0: Hezkou neděli, v uších máte Evropu 2. Německý youtuber posunul multitasking na úplně jiný level. Během seskoku padákem totiž zvládl vyřešit Rubikovu kostku za něco málo přes 23 sekund. Zatímco většina lidí by ve volném pádu řešila hlavně to, jestli je padák opravdu tam, kde má být, on si úplně v klidu skládal barevný hlavolam. Upřímně, je to výkon, který člověka trochu rozhodí, protože někomu trvá půl minuty odemknout telefon správným heslem a někdo za stejnou dobu, ještě vlastně kratší, vyřeší kostku několik tisíc metrů nad zemí. Rubiková kostka sama o sobě není úplně jednoduchá disciplína, chce to soustředění, rychlé ruce a přesný systém. A přidat k tomu ještě seskok z letadla je asi jako, kdyby vám někdo řekl, uvařte svíčkovou, ale během toho vás budeme vyhazovat z letadla. Každopádně, rekord padl a internet má zase o jeden bizárně obdivuhodný talent navíc. A je vlastně hezké vědět, že každý máme nějakou schopnost. Někdo složí Rubikovou kostku ve vzduchu a někdo třeba zvládne složit prostěradlo s gumou, což je teda podle mě pořád lehce nedoceněná superschopnost. Evropa 2.
1: Děcka, chcete zažít nejlepší týden svýho života? Hra o účast na legendární Summer Camp Evropy 2 startuje za 5, 6, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Tak kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2, nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor. Summer Camp Evropy 2.
2: Co jste dělali vy, ty otázky, jsou strašně dobrý.
1: Týden rozhovorů s hvězdami, her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2.
3: Tak co, těšíte se?
1: Yeah! Předposlední srpnový týden v Prachovských skalách. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
5: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
6: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
8: Ranní show Evropy 2 tě vybaví na ten nejbarevnější, nejkreativnější a nejhravější den dětí. Každý ráno hrajeme na Evropě 2 o skvělý stavebnice Lego. Každý den jiné sety, zvířátka, auta, fotbalové sety nebo Star Wars. Kdo si hraje s Evropou 2, nezlobí. A kdo hraje o Lego pecky, ten si je hlídá na Evropě 2. Šlápni si na kostičku v ranní show Evropy 2.
9: Hokejoví fanoušci, oblékněte se do stylového oblečení z fanshopu českého hokeje a ukažte svou hokejovou vášeň. Vybírat můžete z řady oficiálních produktů, od dresů a šál po čepice a mikiny. Fanděte českému nároďáku stylově. S mobilní aplikací Český hokej navíc získáte slevu na nákup. Oblečte se ve stylu naší národní vášně. Oficiální merch zakoupíte na fanshop.českýhokej.cz.
10: Jaký by to asi bylo tankovat plnou a neřešit cenu? Tak tohle příští týden zažiješ jedině s Evropou 2 a Nissan. Zapomeň na drahotu na benzínkách a zahraj si na Evropě 2 už od pondělí. Denně o 5000 na palivo od společnosti Nissan. A v páteční ranní show hrajeme dokonce o 20 000. Zamávej předražený ropě a hlídej si tankovací karty celý příští týden na Evropě 2. A když nevyhraješ, kup si Nissan a dostaneš k němu palivovou kartu zdarma.
11: Zpátky k muzice. Evro.
3: Evropa 2.

Norris na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Dojel jsem nakonec kruhového objezdu.

0: kde to stojí. Je 15.34, jak to aktuálně vypadá na silnicích? 10 minut navíc čekejte na D1 směrem do Prahy u Chocerad. Od 29. kilometru je kolona až nakonec omezení ke Šmejkalce. Fronta pozvolna narůstá. Silnice 2 vás zdrží na tahu z Kutné Hory do Prahy na konci Vyžlovky, kde se srazila dvě osobní vozidla. Zpomaluje se z obou směrů. Silnice 6 vás dnes z Karlových Varů do Prahy před Petrohradem, kde je omezení a provoz řídí semafor. Počítejte s 15 minutama navíc. Dva vozy se střetly v Olomouci v Dalimilově ulici. Díky Petře za info. V Praze se plní momentálně už Štěrbolovská spojka ve směru Průmyslové, aktuálně je to na 5 až 10 minut a více auty i na Nosalském mostě a to ve směru do centra. Tak ať už míříte kamkoliv, buďte opatrní, žádný spěch a šťastnou cestu přeju. Evropa 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

Odkud je to kafe? Od Jeda nebo ze spolku? Aha, od Elite Model Look. Tak si o něj zahrajeme. Každý den v odpolední show Evropy 2 je ve hře voucher na 5000 na kávovary Krups nebo novinku Coffee Crush. Tak do sebe kopni kafčo a vyraž na casting do nejprestižnější modelingové soutěže Omoda Elite Model Look ČR 2026 s odpolední show Evropy 2.

0: se nacházíte kdekoliv, posloucháte Evropu 2. V americkém státě Tennessee řešili dopravní nehodu, která byla všechno jenom neobyčejná. Havaroval tam kamion převážející zhruba milion včel. A v tu chvíli se z klasické kolony stal scénář, ve kterém si fakt nechcete stáhnout okénko a zeptat se, co se děje, že jo? Na místo museli dorazit včelaři a odborníci, protože tohle není situace, kterou vyřeší někdo s reflexní vestou a větou, za chvíli to bude průjezdný. Včely jsou samozřejmě strašně důležitý pro přírodu, ale zároveň umí dost rychle vysvětlit, že zrovna nemají svůj den a po bouračce kamionu bych se jim vlastně vůbec nedivil. Celé to působí trochu absurdně. Člověk si včely představí jako malé, nenápadné tvory někde na louce, jenže jakmile se jich na jednom místě objeví milion, atmosféra se změní poměrně rychle. Najednou není největší problém kolona, ale spíš otázka, jestli auto těsní líp než vaše nervy. Řidiči v Tennessee na tento den asi jen tak nezapomenou, protože dopravní zácpa je nepříjemná vždycky, ale na rovinu málo kdy bzučí. Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec. Smích přátel. Ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha. Velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
2: Kongresové centrum Praha. Kde na okamžicích záleží.
3: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš. A taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. To, co tě čeká začátkem června, není jen tak nějaký trsání. Sejdou se totiž ty nejlepší.

0: nebo Latino.
1: Letos opět na největší taneční stage v O2 Univerzu.
0: Vstupenky na Ticketportál a Ticketmaster.
1: Televizní finále mistrovství České republiky 5. až 7. června.
0: Taneční skupina Roku.cz.
2: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
3: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
4: No, Alena Walker, Faded.
3: Jo, Faded.
5: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
3: Imagine Dragons.
5: Jo, to bude ono. To, jo, přesně.
2: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
6: Agentura Elite vyhlašuje castingy do nejprestižnější modelingové soutěže o moda.

0: Elite modelu. Přijď na casting 21. května v 15 hodin do obchodního centra Westfield Černý most Praha a staň se modelkou nebo modelem. Více na Instagramu Elite Prague.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer.
2: Tam se občas není čemu zasmát.
1: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
2: Jo. A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no, to si vzít já, tak jsou to tanga.
1: Brzda Evropy 2 a nep jakoby show.
3: Hele, budeme si spolu povídat a on říká, no tak jak se jmenuješ? On říká, prší. A ty? Já jsem kanasta. On říká, no tak mi vykládej.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.

0: Posloucháte Evropu 2, taky v 16 hodin pro vás máme zprávy. Pokračuje Zuzka Kozáková.
1: Dobré odpoledne. Přestože budova Vltavské filharmonie ještě nemá všechna povolení ani zajištěný rozpočet, Praha už plánuje velkolepou mediální propagaci. Zajistit ji má pro hlavní město externí agentura za více než 100 milionů korun. Suma se ale nelíbí opozici, stejně jako to, že zakázka byla vypsána jen pár měsíců před komunálními volbami. Riziko, že se k nám z Afriky dostane virus Ebola, je podle hygieniků nízké. Cestovatelé se mají 21 dní po návratu z rizikových oblastí sledovat a v případě zdravotních potíží telefonicky kontaktovat lékaře. Na sociální síti X to uvedla hygienická služba České republiky. Africké středisko pro kontrolu a prevenci nemocí oznámilo, že v Kongu kvůli epidemii Eboly zemřelo 65 lidí a u dalších 250 je podezření na nákazu virem. Jeden případ hlásí i Uganda. Fotbalisté Slávie po středeční oslavě obhajoby mistrovského titulu nastoupí v předposledním kole prvoligové nadstavby v Hradci Králové. Ve skupině o titul je před dnešními zápasy jisté také konečné umístění druhé Sparty, třetí Plzně a šestého Liberce. Vicemistři z Letné se představí v Liberci, Plzeň bude hostit Jablonec. Všechny zápasy začnou v 17 hodin.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor si dejte na D3 na trase Mezno Kaplice, odstavené vozidlo je na 78. kilometru. Na D35 na trase Mohelnice Lipník nad Bečvou máme bourané vozidlo, a to konkrétně na 243. a 5. kilometru.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: V Čechách polojasno, místy oblačno, na Moravě a ve Slezsku zataženo, teploty nepřekračují 18 stupňů Celsia. Zítra ráno očekáváme skoro jasno až polojasno, postupně se zatáhne na Moravě a ve Slezsku, v průběhu dne pak bude zejména v Čechách převládat oblačnost ojediněle s deštěm. Teploty se budou držet mezi 16 až 20 stupni. Ode mě je to vše, vy jste stále s Evropou 2 a stále s Kubou Štěpánem.
0: Typli byste si, jaké singly byly top přesně před rokem? Před čím nešlo utíct, ty nejhranější si připomeneme za chvilku. Teď je tu Miles Smith a Nelly Horan. Tak užívejte neděli a buďte s náma. My jsme Evropa 2.

0: společnost vám dělá vaše nedělní Evropa 2. Tak přesně před rokem touto dobou zněly rádia trochu jinak. Benz & Boone lámal srdce. Tady svým ztrácel kontrolu. Šeozej dokazoval, že country může opravdu znít. Nechyběl ani Miles Smith. A rozhodně se nemohli uniknout ani před singlem Forever Young od Davida Getty, Alphaville a Avi Max. Tak tolik návrat, co frčelo přesně před rokem. V rámci Maxima muziky se vrátíme do současnosti. Momentálně je velmi oblíbený single, o který se postará Dermot Kennedy. Co to bude? Počkejte si, my jsme Evropa 2.
1: Chceš být na největším tanečním festiáku zadara? Ve Vatě. A navíc bez starostí, kde složit hlavu? To jde jedině s Evropou 2, ČSOB a Visa. Tak si celý týden hlídej na Evropě 2 tyhle marshmallowny. Každý ráno od pondělí do čtvrtka ti přinesou 2 lupeny na Beats for Love a 2 litry kapesného. A v pátek ráno dokonce 4 lupeny, 2 litry kapesného a ubytování v Love Village pro 4. Užijte si s Evropou 2 Beats for Love zadara, nažvejklí a do růžova vyhajaný. Beats for Love od 1. do 4. července v Ostravě, exkluzivně s Evropou 2.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
1: A to jste věděli, že exosomy a PDRN jsou objevem, který posouvá regeneraci a obnovu pleti na novou úroveň? Tak si o ně na Evropě 2 zahrajem. Balíčky kosmetiky s obsahem exosomů a PDRN od české profesionální kosmetiky For Life and Madaga jsou ve hře každý den mezi 9. a 11. Pohlídej si profi kosmetiku For Life and Madaga celý týden na Evropě 2.
3: Zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
1: Zpátky k muzice.
5: Evropa 2. When you were staring down disaster.

Chuck Norris na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Nikdy za sebou nezavírám dveře. Projdu-li totiž dveřmi, již není co zavírat.

0: My chceme zabránit další válce.
1: No, konečně někdo. Akorát si na to budeme muset zajít zatím leda do kina.
2: Lovím pouze imperiální válečné zločince. Dejte mi čas a zločinci z vašeho balíčku zmizí.
1: No, to by nás asi taky bavilo ve skutečném světě, co? A asi to bude i prčák.
2: V pořádku.
1: Star Wars, Mandalorian a Grogu.
2: Já vás doženu. Leďte.
1: Už za 3 dny v kinech.
3: Mandalorian, budeš trpět.
1: Exkluzivně s Evropou 2.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Hodiny ukazují 16.31, pojďme mrknout na silnice. Komplikace jsou momentálně na D1 ve směru z Brna do Prahy u Divišova. Kolona začíná na 36. kilometru. Nehoda tří aut se stala na 34. Další problém je na 27. kilometru. A nakonec omezení ke Šmejkalce je zdržení celkem teď na 25 minut. Silnice 6 vás zdrží z Karlových Varů do Prahy před Petrohradem, kde je omezení, provoz řídí semafor, čekačka je na čtvrt hodiny. V Praze se plní Štěrboholská spojka směrem na Průmyslovou, postojte si 5 až 10 minut, zpomaluje Liberecká do centra, kde se jezdí pouze levým pruhem, plní je Nuselský most do centra, v Průmyslové směrem do Hostivaře je nehoda, fronta aut, jak se dívám, je už od Českobrodské na 10 minut. Taky z Pardubic nám hlásíte nehodu osobního vozidla s motorkářem v ulici na Okrouhlíku, díky Míšo za info. A pozor i na silnici 37 u obce Ždírec nad Doubravou, po nehodě dvou aut je tu kyvadlový provoz. Tak jezděte v klidu a pohodovou cestu přeju. Evropa 2.

0: Summer Camp Evropy 2. Kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor.
1: Tak co, těšíte se?
0: Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.

0: Společnost vám dělá víkendová Evropa 2. V Číně se rozšířil zvláštní trend. Někteří mladí lidé si nechávají vytvořit umělou verzi svého bývalého partnera a pak se s ním dál píšou. Ano, zní to jako nějaký romantický film, který se po hodině nenápadně změní v psychologické sci-fi. Nicméně umělá inteligence odpovídá stylem konkrétního člověka, používá podobné fráze, tón i způsob komunikace. Právě to na tom možná je to nejděsivější. Rozchod totiž většinou bolí hlavně proto, že něco končí, jenže technologie teď nabízí možnost ten konec trochu obejít a tvářit se, že konverzace v klidu pořád pokračuje. Psychologové k tomu uvádí, že lidé často netruchlí jenom po člověku, ale i po představě budoucnosti, kterou s ním měli. A umělá inteligence najednou vytvoří iluzi, že se k tomu dá ještě vracet. Pro někoho útěcha, pro někoho digitální past. Každopádně moderní rozchody už dneska nejsou jen o mazání fotek a vrácení mikiny. Člověk si očividně musí dát pozor, aby omylem nezůstal ve vztahu i po technické stránce. Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM. Evropa 2. Evropa 2. Kam vyrazit?
2: V pondělí 18. května oslavíme Mezinárodní den muzeí. Proto toto pondělí i neděli před ním 17. května některá muzea a galerie v Praze otevřou své výstavy a expozice zdarma či za snížené vstupné. V neděli to budou Národní galerie v Praze, Umělecko-průmyslové muzeum, Národní technické muzeum mimo pražské pobočky, v pondělí Národní zemědělské muzeum a Muzeum českého granátu. Svou účast ale ještě nepotvrdili všichni a tak lze očekávat, že míst, která budete moci navštívit, bude

0: mnohem více. Hlavní myšlenkou roku 2026 je muzeum sjednocující rozdělený svět se zaměřením na snížení nerovností, podporu mírových a inkluzivních společností a posílení globálního partnerství pro udržitelný rozvoj. Tak se přijďte ukázat, doporučuje Evropa Gym.
1: Agentura Elite vyhlašuje castingy do nejprestižnější modelingové soutěže Omoda Elite Model Look. Přijď na casting 21. května v 15 hodin do obchodního centra Westfield Černý most Praha a staň se modelkou nebo modelem. Více na Instagramu Elite Prague.
2: Užívej si Evropu 2 až do večera.
3: Tak to si děláte srandu, halo, že jsem se fakt dovolal.
2: Večer na maximum s Petrem a Ondrou.
4: Tak to mě ani ve snu nenapadlo, to je boží.
2: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
4: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
2: To, co tě čeká začátkem června, není jen tak nějaký trsání. Sejdou se totiž

0: nebo Latino.
1: Letos opět na největší taneční stage v O2 Univerzu.
0: Vstupenky na Ticketportál a Ticketmaster.
1: Televizní finále mistrovství České republiky 5. až 7. června.
0: Taneční skupina roku CZ.
2: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
3: No, Alena Walker, Three Faded. Three Faded.
2: Jo, Faded, Faded.
4: Hele, kluci, jak se tam zpívá to Panda, Panda.
2: Imagine Dragons.
4: Jo, to bude ono. To, jo, přesně.
1: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
5: Léto v Radlický kulturní sportovně se blíží. Pivo po práci, rozlučka se svobodou, svatba, firemní večírek nebo snad grilovačka. U nás se děje všechno. Obří zahrada v centru Prahy, vlastní catering a místo až pro 500 lidí. Chceš to u nás rozjet? Napiš přes web, Instagram nebo Facebook a vidíme se na baru.
0: Evropa 2. Evropa 2.
6: I see your million faces, I'll never know. And I'm losing my patience. I'm scared the city's gonna swallow me whole. And it gets so frustrating. I'm wasting my nights chasing the heights. I'm feeling so lonely, just trying to find

0: Tady je vaše Evropa 2 na 17. hodinu. Přidá Zuzka Kozáková nové zprávy.
1: Hezké nedělní odpoledne. Ministr kultury Otto Klempíř počítá s prosazením zákona o médiích veřejné služby se změnou jejich financování. Zavedení normy do praxe bude podle něj vládní koalice obrovsky rychlá. Klempíř to řekl v debatě televize Nova za 5 minut 12. Podle exministra kultury a poslance Martina Baxy je navržená norma paskvil a opozice bude jejímu přijetí vehementně bránit. Vyšší daň z nemovitosti letos zaplatí majitelé bytů v Říčanech. Vedení města si totiž špatně vyložilo zákon a říká, že omylem zvýšilo koeficient, čímž celková taxa výrazně vzrostla. Po nespokojených reakcích teď radnice slibuje, že to v příštích letech občanům vykompenzuje. Čeští házenkáři dnes ve Francii sehrají odvetu play-off kvalifikace o postup na mistrovství světa. Po úvodní domácí porážce 26-37 je naděje svěřenců Daniela Kubeše a Michala Brůny na postup už jen minimální. Proti nejúspěšnější zemi v historii šampionátů nastoupí v 17 hodin.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Dejte pozor na D6 na trase Praha Karlovy Vary. Na 80. kilometru počítejte s nehodou osobního vozu. Nehodu pak hlásí i Svitavy v ulici Antonína Slavíčka. Došetřuje se tu srážka osobního vozu.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Počítejte v Čechách s oblačností, na Moravě a ve Slezsku je spíše zataženo a teploty se drží většinou do 18 stupňů Celsia. Nový pracovní týden začneme skoro jasnou až polojasnou oblohou. Na východě Moravy a ve Slezsku v průběhu dne se zítra zatáhne a může se sem tam objevit nějaký ten déšť. Nejvyšší denní teploty očekáváme v rozmezí od 16 do 20 stupňů Celsia. Ode mě je to vše, vyladíte Evropu 2 a slovo právě teď bere Kuba Štěpán.
0: Za chvíli si dáme track, který začíná nenápadně, ale postupně vyroste v obrovský stadionový refrén, co se lidi řvou společně s kapelou po celém světě, co zamíří do hudebního šrapnelu. Počkejte si na Evropě 2.
2: Evropa 2.

0: Víkendový hudební šrapnel Evropy 2.
1: Jdeme se prohrabat rokovou škatulkou. Single Walk od Foo Fighters vyšel v roce 2011 a bez debat patří k těm skladbám, které dokážou nakopnout i po hodně mizerném dni. Pokud bych to takhle měl citovat v rámci slušné formy. Skladba začíná opravdu nenápadně, ale postupně se rozjede do pořádně silného refrénu, který se stal jedním z koncertních vrcholů Foo Fighters. A možná právě proto ten song stále dobře funguje. Není přehnaně patetický, jen připomíná, že občas stačí se prostě zvednout a pokračovat dál.
0: Víkendový hudební šrapnel Evropy 2.

0: časté na Evropě 2. Tak, jak je neznáte, ale opravdu neznáte.
1: Kdybyste náhodou nevěděli, tak na D2 je porouchané vozidlo. Tedy očekávejte zdržení, nebuďte blázni a uklidněte se, páni, prostě tam budete čekat.
2: Či krásné ráno, mám pro vás čerstvé zprávy Evropě 2.
3: A měl bych říct asi, že jsem Miraj, ne? Nebo ty jsi to uvedl, dobře.
2: Přečíst to podle mě dokážu.
4: Je tady počasí a Jaromír Jágr.
5: Počasí, budete se divit, ale došlo k velký změně. Plus 30 od zítra, takže nikdo nemusíte nikam jezdit k moři. Děkujeme vám.
6: Distributoři plynu v Česku dnes začnou testovat těsnost svých plynovodů. Do pátku bude proto intenzivnější zapáchat plyn.
4: Monika Bagárová, náš dnešní host, dobré ráno.
7: Tak jdeme na speciální zpívanou dopravu.
0: Evropa 2, kde to stojí?
8: Půl hodiny si postojíte na Pražském okruhu a než se rozjedete, tak já už tady nebudu.
7: To zprávy zpívané dopravní Vojta Dyk, tak snad nedostanete smyk. Evropa 2.
0: Nejsme normální rádio. Jsme Evropa 2.
9: For Life a Madaga. Česká profesionální kosmetika na francouzských základech má pro vás úžasné dárky. Od 18. do 19. května získáte slevu 20% na vybrané kosmetické produkty. Vybírejte na e-shopu, osobně v showroomu na Moravanské 85 v Brně nebo v partnerských kosmetických salonech. forlifemadaga.com.
10: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
11: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
0: Zpátky k muzice.

0: kde to stojí.
1: Silný provoz a nehody brzdí D1 ve směru z Brna do Prahy u Divišova. Na 41. kilometru se srazila dvě osobní vozidla, zdržení je na 10 minut. Další zbrždění vás čeká na 34. kilometru, kde nehodu sice odklidili, ale jezdí se dvěma pruhy a více auty i před omezením u Šmejkalky na 24. kilometru. V Praze je plná Štěrboholská spojka od sjezdu z D11 na Lanový most, počítejte s 15 minutama. Postojte se na Nuselském mostě na trase do centra. V Ruské ulici u křižovatky s ulicí Pod Rapidem se střetly dva vozy. Nehodu nám hlásíte na Barandovském mostě ve směru od jižní spojky. Taky na silnici 6 si postojíte, a to na trase od Karlových Varů do Prahy před Petrohradem. Tady řídí provoz semafor, zdržení je na čtvrt hodiny a problémy jsou i v Plzni na Klatovské třídě směrem na Bory. Srazila se tu dvě osobní vozidla, Hanko, díky za zprávu. Tolik doprava na Evropě 2 v 17:32.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

Odkud je to kafe? Od Jeda nebo ze spolku? Aha, od Elite Model Look. Tak si o něj zahrajeme. Každý den v odpolední show Evropy 2 je ve hře voucher na 5000 na kávovary Krups nebo novinku Coffee Crush. Tak do sebe kopni kafčo a vyraž na casting do nejprestižnější modelingové soutěže Omoda Elite Model Look ČR 2026 s odpolední show Evropy 2.

0: uších máte Evropu 2. Občas máme pocit, že když chceme být zdravější, musíme okamžitě překopat svůj život, že jo? Jenže často prý stačí mnohem menší krok, a to doslova. Už obyčejná 20-minutová procházka denně může pomoct srdci, mozku, kloubům i psychice. Studie navíc ukazuje, že pravidelná chůze snižuje riziko demence, pomáhá držet stabilnější cukr v krvi a podle některých výzkumů může dokonce prodloužit život. Nejlepší na tom je, že nepotřebujete permici do fitka ani drahé vybavení, stačí prostě vyjít ven, projít se kolem domu a na chvíli vypnout hlavu, což je upřímně dneska možná vzácnější než ten samotný pohyb. A jestli je pravda, že pár tisíc kroků denně prodlužuje život, tak možná někteří lidé si schválně chodí pro kávu na druhý konec města. Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. Novinky v kinech.
2: It's nice. Are they all brown?
3: Snímek Co nám zbylo z lásky islandského režiséra, scénáristy a kameramana Hlynura Palmasona sleduje čtveroročních období v životě jedné rozpadající se rodiny. Matka je talentovaná umělkyně, otec vydělává na rybářské lodi a jejich děti si užívají dětství v souladu s přírodou. Mimochodem, první záběr vzniknul už před 9 lety a zachycuje boření starého ateliéru. Palmason už tenkrát věděl, že takhle začne jeho film o rozpadu vztahu, který bude vypovídat i o tom, jak trávíme čas s dětmi.
4: They look happy and content, safely tucked away from all the dangers of the world.
3: Ve výčtu hereckého obsazení Novinky, co nám zbylo z lásky, figuruje také islandský ovčák Panda. Tenhle dvojbarevný chlupáč si díky překvapivě bohaté mimice, která má ve snímku nezastupitelnou roli, vysloužil na festivalu v Cannes cenu Palm Dog Award za nejlepší psí herecký výkon.
4: All of the things that really matter.
3: Panda je navíc členem skutečné režisérovy rodiny, stejně jako tři děti, které se ve filmu objeví. Islandský snímek Co nám zbylo z lásky je premiérově v kinech.
4: You can also go see something else.
3: Martina Sokolová, Evropa 2.
4: It's okay.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
5: Léto v Radlický kulturní sportovně se blíží. Pivo po práci, rozlučka se svobodou, svatba, firemní večírek nebo snad grilovačka. U nás se děje všechno. Obří zahrada v centru Prahy, vlastní catering a místo až pro 500 lidí. Chceš to u nás rozjet? Napiš přes web, Instagram nebo Facebook a vidíme se na baru.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu.
6: Jaký je arabský výraz pro zlost zbodnutí hmyzem?
1: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
6: Muhammad Komar nazpat.
1: Brzda Evropy 2 a neb jakoby show.
7: Tak to je všechno. Dobrý to bylo.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
8: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
9: Carglass opraví, Carglass vymění.
1: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít

0: Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads. To, co tě čeká začátkem června, není jen tak nějaký trsání. Sejdou se totiž ty nejlepší taneční týmy z Česka a Slovenska.
1: Evropa 2, taneční skupina roku 2026. Přijď se juknout na světový hip-hop, disco, modernu, show nebo latino.
0: Letos opět na největší taneční stage v O2 Univerzu.
1: Vstupenky na Ticketportál a Ticketmaster.
0: Televizní finále mistrovství České republiky 5. až 7. června.
1: Taneční skupina roku CZ.
0: Užívej si Evropu 2 až do večera.
2: A startuje večer na maximum.
0: Songy na přání.
3: Já bych si přál asi třeba...
0: Tak třeba. Nebo legendární song za trest.
4: Pro tátu, protože mě hodně vyleskal a sehrál mi bránka. On mi furt žere nějaký sladkosti.
0: Večer na maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
5: Agentura Elite vyhlašuje castingy do nejprestižnější modelingové soutěže Omoda Elite Model Look. Přijď na casting 21. května v 15 hodin do obchodního centra Westfield Černý most Praha a staň se modelkou nebo modelem. Více na Instagramu Elite Praha.

0: maximum muziky.
1: Evropa 2.
0: Evropa 2.
2: Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.

0: Posloucháte Evropu 2, co je kde nového, ví Zuzka Kozáková. Na řadě jsou zprávy na 18. hodinu.
1: Dobrý podvečer. Domovy pro seniory a také další sociální služby pravidelně řeší potíže s financováním a volají po dlouhodobém řešení. Některé kraje chtějí ještě od Ministerstva práce a sociálních věcí získat více peněz, než kolik pro letošek dostali, a zároveň hledají zdroje ve svých rozpočtech. Současný a bývalý ministr práce se přou, kdo způsobil letošní vyhrocenou situaci. Informuje o tom veřejnoprávní televize. Praha, Liberec, Olomouc, Plzeň a Ústí nad Labem. Tato města se o tomto víkendu připojila k projektu Světlo pro AIDS, který tradičně halí významné budovy do červeného světla. Na 3. květnovou neděli totiž připadá Mezinárodní vzpomínkový den na oběti AIDS. Stavby nezáří pouze pro zesnulé. Vyjadřují také podporu a solidaritu lidem žijícím s HIV. Zároveň upozorňují, že onemocnění zůstává aktuálním tématem. Jakubu Vadlejchovi vyšel vstup do letošní sezóny. Český oštěpař vyhrál meeting v Tokiu hodem 85 metrů 24 cm. Za 85-metrovou hranici se dostal poprvé od posledních olympijských her v Paříži 2024.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Dejte pozor určitě na D35, jedná se o trasu Mohelnice Lipník nad Bečvou. Sraženou zvěř máme na 233. a 5. kilometru. Na D6 na trase Praha Karlovy Vary pak máme odstavené vozidlo kvůli defektu, konkrétně na 73. kilometru.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: V Čechách převládá oblačnost, na Moravě a ve Slezsku je zataženo. Teploty se pohybují do 18 stupňů Celsia. Zítra ráno bude skoro jasno až polojasno, postupně na východě Moravy a ve Slezsku se zatáhne a může se objevit slabý déšť. Na teploměrech naměříme v průběhu dne od 16 do 20 stupňů Celsia. Tolik dnešní poslední zprávy. Vy jste s Evropou 2 a na svém startuje Music Chart s Bobem Schwarzem.
2: Evropa 2 Music Chart.
0: Hit paráda na Evropě 2 a úvod dneska jak z detektivky. Na 2 roky do vězení poslal americký soud muže, který se loni v červenci vloupal do auta týmu zpěvačky Beyoncé a ukradl pevné disky s její nevydanou hudbou. 41-letý Kelvin Evans, který se k trestu odnětí svobody dostal taky 3letou podmínkou, tak se k obviněním včetně neoprávněného vniknutí přiznal. Krádež se stala v Atlantě ve státě Georgia jenom několik dní před 4 koncerty, které tam Beyoncé měla v rámci svého turné Cowboy Carter. Evans si auto pronajaté zpěvačiným týmem vybral údajně náhodou. U soudu uzavřel pak dohodu o přiznání viny ještě před zahájením samotného procesu, který se měl konat tento týden. Mužův právník prohlásil, že jeho klient doufá v budoucnost, v níž bude moct legálně vydělávat peníze a být součástí společnosti jako my ostatní. Tak, to je hezký. Nicméně musím k tomu dodat jednu věc, to mě zaujalo asi nejvíc, že vyšetřovatelům se nepodařilo z toho zlodějíčka dostat ty odcizené předměty, a to samozřejmě včetně těch disků s nevydanou hudbou Beyoncé. Prostě to někde zmizelo. Čili se říkám, aby ta jeho budoucnost, jak tam říkal právník, tak aby to neznamenalo, že až za těch pár let vyleze z kriminálu, takže v zápětí, aby nevydal album s muzikou nápadně podobnou tvorbě Beyoncé. Tak já tady prohlašuji, že určitě v hitparádě na Evropě 2 ho hrát nebudu. No a právě začínáme tu hitparádu s těmi, kteří samozřejmě jsou tady naprosto legálně a jsou tady jednak proto, že jim dáváte hlasy u nás na webu Evropa2.cz a taky proto, že jsou to prostě kvalitní muzikanti a dělají kvalitní umění. Novinky většinou jsou ty, se kterými začínáme, bude to tak i dneska, takže pojďme rovnou na první soutěžní novinku, se kterou přicházejí ti, co už před týdnem tady byli, jsou to Car Sleepers a Gerald Clark. Před týdnem pochopitelně ale byli mimo soutěž, jak já tady s oblibou říkám, byli tady jako Future Hit. Dneska už stojí o vaše hlasy na Evropa2.cz. Jdeme na to.
2: Evropa 2 Music Chart.

Tohle je Evropa 2 a taky hitparáda Music Chart. Ani nevím, jestli jsem říkal, že dneska je to už 19. letošní vydání. Myslím, že neříkal, takže teď to dodávám. Byste měli taky trošku přehled o tom, jak to letí. Nejenom tady v hitparádě, ale celkově. No a před týdnem, když to teda bylo 18. vydání, tak už jsme představili tuhle novinku od Car Sleepers, tehdy jako future hit, to znamená, že se hlasovat ještě nedalo, ale dneska už hlasovat můžete pro Car Sleepers jako pro novinku číslo 1. Nejenom teda Car Sleepers jsou podepsáni pod touhle novou věcí s názvem Strangers. Nový single totiž vznikl ve spolupráci taky s písničkářem z Jihoafrické republiky Geraldem Clarkem. V písni se tak pojí elektronický moderní EDM sound Car Sleepers těchto producentů, producentské dvojice s oduševnělým projevem právě zpěváka a písničkáře Geralda Clarka. V textu se otírají o stav současné společnosti a vzájemného se odcizení sami sobě. Což zase, jak rád zdůrazňuje častokrát, že se vlastně ne vždy, nechci říkat povede, ale vždycky to není tak, že by jako korespondovala ta muzika, která zní třeba docela veselé nebo optimisticky s tím, jaké vyznění je třeba v textu. Ale myslím si, že to je vlastně dobře, protože kdyby člověk měl smutný text nebo text, který třeba se věnuje něčemu neblahému a k tomu by ještě byla depresivní muzika, no tak to by si to snad měl člověk chuť i hodit, ale takhle myslím si, že dohromady to přesně sedí. Člověk prostě slyší příjemnou muziku a ještě se u toho může zamyslet. Jinak Car Sleepers toho připravují pochopitelně víc. Mám pocit, že nějakou dobu jsme teď o nich neslyšeli, takže se těšíme pochopitelně na další singly se zajímavými hosty. Mělo by to všechno postupně přicházet v průběhu letošního roku. Stejně jako Gerald Clark, tak plánuje, že v následujících měsících bude vydávat další i své písně. No jak říkám, těšíme se a děkujeme za novinku číslo 1. No a stejně tak se už teď můžeme těšit na novinku číslo 2 soutěžní a s tou zase pro změnu přicházejí Maroon 5.

I druhá soutěžní novinka je nám už teď známá v dnešní hitparádě Music Chart na Evropě 2. Přišla s ní americká poproková kapela Maroon 5 v čele s frontmanem Adamem Levinem, pochopitelně vydali novinku s názvem Heroin. Tak teď mám chuť říct, že ministerstvo zdravotnictví varuje, ale tak to snad každý ví, že jo, že drogy jsou fuj a svinstvo a tak dále. Prostě se to tak jmenuje, možná si pak dám text, přeložím si to a mrknu se, o čem to asi bylo. Asi to bylo nějaké taky varování. Každopádně single je předzvěstí už 10. studiové desky, přičemž ta 9. Love is Like tak vyšla v srpnu minulého roku, obsahovala několik úspěšných hitů, jako například Priceless, což byl vlastně duet se zpěvačkou Lisou, Love is Like, stejnojmenné album, takže i píseň s rapperem Lil Wayneem, a nebo Closer s DJem Marshmallow. No a teď teda se můžeme těšit na desku už 10., což mě tak zaujalo, 10 desek je hodně, tak jsem se schválně díval, kdy vlastně Maroon 5 se počítá jejich založení, odkdy to berou, od roku 1994 jsem zjistil. A to mě dost překvapilo, protože když se to tak jako spočítáte, tak je to víc než 30 let. Nezdá se to, no, já třeba Maroon 5 pořád si říkám, jo, mladí kluci, dobrý, a ty jo, 30 let, no, 32 dokonce. Tak ale pořád jim to zní dobře, takže se hodí, že tady teď nabízíme jako novinku číslo 2 v dnešní Music Chart. No a my vždycky na začátku hitparády tak dáme takhle dvě novinky a ty další dvě soutěžní, co ještě jsou připraveny na to vydání, tak si hezky schováváme až na druhou hodinu, takže je potřeba si na novinku číslo 3 a 4 počkat, ale věřte mi, že do té doby toho mám spoustu zajímavého. Teď třeba rovnou 20. místo v žebříčku. Giant Rooks, tady jsou.

0: Posloucháte Hitparádu Music Chart na Evropě 2 a po 20. místě, kde, jak jsem už říkal, jsou Giant Rooks, tak už jsem nabídnul i místo 19. a to zase je pro dnešek pozice sestavy Ale Farben a René Miller, což možná ti, ale opravdu ti nejpozornější z vás si uvědomili, ale spíš myslím, že ne. Jo, to se nedá pamatovat, že před týdnem to byla soutěžní novinka, takže na to přece jenom radši upozorňuji a vlastně na tom demonstruju, že novinky, když dostanou hlasy, tak nic nebrání tomu, aby se takhle zařadili do top 20 mezi ty nejúspěšnější. No a s nima teda za chvilinku po kratičké pauze budeme pokračovat 18. místem, na něm jsou pro dnešek Two Colors. No a taky kromě teda žebříčku jsem si pro vás připravil jako vždycky různé zajímavosti, tak ty dnešní perličky, když se na to dívám, se budou týkat hlavně holek, zpěvaček Beyoncé a její ukradenou muziku, to už jsme probírali, tak teď tady mám něco o Rihanně jednak a nebo taky Dua Lipa přijde na přetřes, tak u toho buďte za chvíli.
1: Evropa 2, Evropa 2, Maximum Boba Schwarze, Evropa 2.
2: Ať svítí slunce nebo je zataženo, UV paprsky působí pořád, i přes mraky nebo sklo. Chraňte svou pokožku každý den. Například se Sundance transparentním sprejem na opalování s SPF 50 jen za 159 korun. Šetřete čas i peníze. DM vždy výhodně.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
6: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nové EQS, které bude exkluzivně vystaveno pouze ve dnech od 12. do 14. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
7: Každé úterý a neděli v 8 večer.
8: Tam se občas není čemu zasmát.
7: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
8: Jo. A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no, to si vzít já, tak jsou to tanga.
7: Brzda Evropě 2 a nep jakoby show.
9: Hele, budeme si spolu povídat a on říká, no tak jak se jmenuješ? On říká, prší. A ty? Já jsem kanasta. On říká, tak mi vykládej.
7: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2. Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
0: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
10: No, ale na volka Faded.
0: Jo, Faded, Faded.
11: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda, panda.
0: Imagine Dragons.
11: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
7: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
2: Evropa 2. Evropa 2.
12: I'm here in silence in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong with life. There's only darkness down the road, but you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright by my side.

V hitparádě Music Chart na Evropě 2 za chvilinku 17. místo a to znamená Lake Malawi. Teď ale Rihanna a její zajímavé rozhodnutí. Rihanna si totiž nechala něco nového vytetovat. O unikátní motiv se postaral její dlouholetý tatér, který se říká Bang Bang, zpěvačka a podnikatelka Rihanna rozšířila novým tetováním svoji sbírku tetování o další osobní motiv, s tím, že teda to tetování se objevilo na její noze vlastně za kolenem. A teď teda, co to je? Já jsem tady říkal, že se o to postaral, o ten unikátní motiv její dlouholetý tatér, ale je potřeba říct, že se hlavně o to postarali její děti. Totiž Rihanna si nechala vytetovat kresby inspirované čmáranicemi svých dětí. A možná, jestli to slovo čmáranice zní trošku pejorativně, tak samozřejmě dalo se říct třeba kresba, ale to se na to musíte podívat a dáte mi za pravdu, že to fakt to jsou jako čmáranice. Fotografie a videa zveřejnil na Instagramu právě tatér Bang Bang, se kterým Rihanna spolupracuje už řadu let. Motiv, který si nechala teď vykérovat, tak tvoří jednoduché dětské čmáranice přenesené přímo na kůži podle zveřejněných záběrů. Původní obrázky vznikly fixami na papíře, ozdobeném dětskými samolepkami. Rihanna má se svým partnerem Asap Rockym 3 děti, syny 2 a dceru a to nové tetování, tak její fanoušci vnímají vlastně jako další důkaz toho, jak důležitou roli pro ní hraje rodina. No ale schválně teda se na to podívejte. Na jednu stranu, jasně, je to moc roztomilé, že prostě maminka chce mít o svých dětí obrázky na sobě, no ale mrkněte na to, třeba k nám na web Evropa2.cz, máme tam fotky a prostě fakt jsou to čmáranici. Je to prostě taková ta neumělá dětská ručka, která se snaží a vlastně ani moc nesnaží, to jsou fakt jenom čáry, no. Prostě úplně si říkám, až jednou třeba budu mít děti, a taky mě napadne takovýhle zběsilý nápad, takováhle myšlenka, že bych si nechal vytetovat něco, co namalují, tak už teď se modlím, aby dokázali třeba aspoň sluníčko nebo domeček. I to podle mě lepší bude, než tyhle ty čáry. Maximum muziky.

Posloucháte hitparádu Music Chart na Evropě 2 a po 16. místě, kde jsou Meduza a Henrik Kamamil, tak nejenom 15. místo a Harry Styles a nebo taky první dnešní Future hit, ale taky Dua Lipa jako předmět sporu, nebo jako žalobkyně, ale bojující sama za sebe. Dua Lipa, která patří mezi největší hvězdy současné populární hudby, držitelka trojnásobná ceny Grammy, která navíc poprvé koncertovala nedávno, relativně nedávno v České republice, tak podala žalobu na jednu z nejznámějších světových firem vyrábějících a prodávajících elektroniku, a to kvůli údajně neoprávněnému použití její fotografie v reklamě. Zpěvačka tvrdí, že společnost vytvářela dojem, že její produkty podporuje a požaduje teď odškodné, a to opravdu v astronomické výši. Dua Lipa podala žalobu na jihokorejského výrobce elektroniky. Všimněte si, že to tak jako opisu, že jsem ještě ani jednou neřekl název. Myslím, že to není potřeba tady explicitně vyslovovat přímo tu značku. Ano, když řeknu jihokorejská značka elektroniky a je to v podstatě ta největší jihokorejská, tak myslím, že stejně všichni víme. No a jde teda o to, že Dua Lipa tvrdí, že firma bez povolení použila její fotografii při propagaci televizorů a jako odškodné za to teď požaduje nejméně 15 milionů dolarů, neboli 300 milionů korun, víc než 300 milionů. Firma podle žaloby umístila na krabice z televizory autorsky chráněný obrázek zpěvačky, což vyvolalo zdání, že Dua Lipa tento produkt podporuje a schvaluje. Součástí žaloby jsou mimo jiné i příspěvky na sociálních sítích, podle kterých tato fotografie přiměla mnoho spotřebitelů k nákupu produktu. Společnost podle žaloby neautorizovaným použitím fotografie narušila zpěvačce identitu, její vlastní značky a taky obchodní pověst tím, že klamně přesvědčuje spotřebitele. Píše se v žalobě. No, tak tady opravdu teda musím říct, jsem zvědav, jak tohle dopadne, protože tohle skoro se nedá prohrát. Myšleno teda v pozici Dua Lipy, vlastně nechápu, že si tohle vůbec někdo lajzne. Kdyby jako, řekněme, to udělal prostě výrobce tamhle jogurtu někde, nevím, z regionu v Česku, tak možná bude doufat, že se to ke zpěvačce nikdy nedostane, ale když to prostě udělá takovýhle globální gigant elektroniky, tak fakt tomu člověk nerozumí. No, počkáme si jako obvykle na výsledek tohodle soudního sporu a taky na to, kolik hlav v té firmě jihokorejského výrobce elektroniky padne. Myslím, že hodně. Evropa 2.

Evropa 2, hit paráda Music Chart a první dnešní future hit před námi, kromě taky těch dalších, co jsou v žebříčku. Čím dál tím výše, na 14. místě třeba Marko a Sebastian za chvilinku, potom taky na 13. pozici One Republic. Teď ale ten slibovaný future hit a je to zajímavé spojení, možná zase někdo si vybaví, že už před týdnem jsem to tady nabídnul. Afrojack, David Guetta a Sia. To už jenom tohle všechno dohromady, tahle jména, tak jsou zárukou, že opravdu ten výsledek bude stát za to a že bych se hodně divil, kdyby zůstal bez odezvy fanoušků i u nás v České republice. Ta novinka, jejich společná, se jmenuje Awake Tonight a má určitě sílu a ambici ovládnout žebříčky ve světě a oslovit miliony posluchačů napříč generacemi s tím, že se jedná o píseň, která sází na silnou emoci, výrazný vokál a produkci, která postupně graduje do silného refrénu. A je to navíc píseň, která, když si zamyslíte nad tím, kdo ji vlastně má na svědomí, že hlavně David Guetta a Sia, tak samozřejmě něco vás asi napadne, že přirozeně vlastně navazuje na úspěch skladby, kterou si asi vybavíte na tuhle.

Píseň od dvojice David Guetta a Sia Titanium z roku 2011. To je ten důvod, proč vlastně jsem to teď na ukázku pustil, abychom slyšeli, jak zněli David Guetta a Sia před těmi 15 lety a jak zní teď. Takhle. Evropa 2 Music Chart.

Posloucháte hitparádu Music Chart na Evropě 2 a musím podotknout, že na 13. místě One Republic zažili propad, dokonce propad týdne, protože ještě před týdnem byli na místě 8., dneska místo 13., ale tak pár hlasů, že jo, a všechno zase může být úplně jinak. O tom by mohl vyprávět třeba Sombr, který za chvilinku nás čeká na 12. místě a tenhle ten nováček vlastně z minula díky vašim hlasům se dostal do žebříčku, takže jak říkám, hlasy jsou zásadní. Jinak potom taky na místě 11. sestava Jonatas Dennis Lloyd, ti se sice loučí po 7 týdnech, ale zase o nich musím podotknout příjemnou záležitost, příjemnou věc, a sice, že je to postup týdne a tady je to přesně obráceně, to znamená, že z minulého 18. se dneska dostali na tohleto místo 11. Takže naposledy za chvilinku si je užijte. No a stejně tak už se pomalu můžeme těšit a užívat si to, co nás čeká. Jednak teda Sombr, Jonatas Dennis Lloyd, ale taky ten pocit, že můžeme něco ovládnout, něco rozhodnout. Evropa2.cz na tomhle našem webu, tak hlasujte vždycky mezi čtvrteční 20. hodinou a následujícím úterním polednem. Každý den jeden hlas můžete někomu v žebříčku dát a ovlivnit nejprestižnější českou hitparádu.

Europa 2, 88.2 a 105.5 FM.

Evropa 2, hitparáda Music Chart a dneska jsme teda začali z ostra tu druhou hodinu rovnou do vody a plav. Jsem to trošku prostě dnes se rozhodl otočit, že nějakou rekapitulaci a podobně si dáme až po novinkách. Tak tohle byla dnešní třetí soutěžní, ač v téhle té hodině prvního, tedy o Swimse, který tím otvírá novou kapitolu své kariéry chytlavým singlem Mr. Know It All. Ve skladbě, která kombinuje zvuk 80. s moderním soulem, se upřímně zamýšlí nad tím, jak se člověk posedlý strachem a potřebou kontroly dokáže sám zničit i nadějný vztah. Tak a je to vlastně tak trošku i navázání na to, co si asi vybavíte. Megahit Lose Control, který se stal historickým rekordmanem. Právě od Teddyho Swimse skladba, která v singlovém žebříčku Billboard Hot 100 strávila neuvěřitelných 112 týdnů a na streamovacích platformách už překonala hranici 5 miliard přehrání. Tak a střih. Já jsem to dneska schválně takhle otočil, že rekapitulace ještě neproběhla a že zároveň jsme si něco řekli o novince číslo 3, ale já tady mám rovnou připravenou novinku číslo 4. A mám pocit, že někdy je trošičku škoda, že vlastně se o těch písních bavíme až ex post, až po tom, co odezní, že možná i ten pocit třeba vám to zase hodí trošku někam jinam, když se nějaké podrobnosti dovíte dopředu. Takže přátelé, mám tady velkou premiéru v rámci hitparády a sice jako novinka číslo 4 je tady Charlotte Gott, její novinka Into Deep, skladba, kterou si vydala v den svých 20. narozenin ve čtvrtek 30. dubna letošního roku pod mezinárodním labelem a jedná se o její první autorskou skladbu z jejího připravovaného takového toho kratšího alba EP, jak se říká. Píseň vznikla během setkání v londýnském studiu East Coast ve spolupráci s britským producentem, který má už za sebou práci se spoustou hvězd. No a je to skladba, která prostě zní světově, což myslím, že je ten hlavní účel. Je postavená na R&B kytarách a výrazném emotivním vokálu s lehce filmovou atmosférou a je o situaci mezi dvěma lidmi. Prostě klasika, to, co máme rádi a to, co od písniček se čeká. Budu citovat, sdílím emoci a jsem zvědavá na reakci těch, co ji přijmou, říká Charlotte Gott, pro kterou je důležité, co si z poslechu odnesou posluchači. Tak právě proto vám to říkám dopředu, abyste se už na to připravili, že zkrátka tohle není písnička jako každá jiná, tohle je za mě velká novinka, novinka číslo 4 od Charlotte Gott.

Posloucháte hitparádu Music Chart na Evropě 2, tohle byla čtvrtá soutěžní novinka od Charlotte God. Za mě super, znělo to skvěle. Já mám rád, když prostě čeští muzikanti dokážou právě mít ten evropský nebo nedej bože i světový přesah. Proto vlastně i Charlotte God si upravila svoje jméno, protože samozřejmě někteří si ještě pamatujeme jako Charlotte Gotovou, tak myslím si, že to se vůbec nehodí teďka tady zmiňovat. Prostě tohle je svébytná umělkyně, 20letá dospělá žena na startu své hudební dráhy a k tomu právě sedí i ta úprava jména, o čemž ona říká. Na své příjmení jsem samozřejmě pyšná, jen jsem si odebrala to ová, protože Charlotte God zní přece jenom k anglické tvorbě přirozeněji. Vnímám samu sebe jako světoobčanku, mám kamarády všude možně po celém světě. Angličtina je tak jazyk, ve kterém komunikuji a je pro mě přirozené v ní vyjadřovat své emoce a psát texty. Takže předpokládám, že i další 4 skladby na tom autorském albu, o kterém tady už byla řeč, tak budou taky v angličtině. Každopádně prý každá píseň bude příběhem vlastních emocí a zážitků, které interpretka a spoluautorka prožívá. Charlotte God, děkujeme. No a já taky děkuju, že jste s náma, že v tuto chvíli už absolvujete druhou hodinu dnešní Music Chart a pojďme si teda jenom v rychlosti shrnout, co jsme slyšeli. Takže novinky všechny, novinka číslo 1 Car Sleepers, Gerald Clark, novinka číslo 2 Maroon 5, novinka číslo 3 od Teddyho Swimse a novinka číslo 4 teď před pár okamžiky dozněla Charlotte God. Všechny novinky mají nepochybně ambici dostat se do top 20. My zatím tu dnešní známe z poloviny, 20. místo Giant Rooks, na místě 19. Male Farben, René Miller, novinka z minula, Two Colors, Sandro Cavazza, to je místo 18. Lake Malawi jsou potom na pozici 17. 16. Meduza a Henry Camamil, Harry Styles 15. Marpo Sebastian, místo 14. 13. pozice je pát týdne z 8. na 13. se to přihodilo kapele One Republic, Somber potom s novinkou z minula na místě 12. a známe už i 11. pozici a tím pádem i šplh týdne Junota z Dennis Lloyd se sice loučí po 7 týdnech, ale na tom 11. místě jsou určitě rádi. Je to zlepšení oproti minulému 18. a je to teda šplh týdne. No a hurá do první desítky. Jdeme na to, tady jsou Illinium Elidue na 10. pozici v hitparádě na Evropě 2.

0: Evropě 2, hit parádě Music Chart, první desítka už a zní už i místo deváté, jsme slyšeli právě teď Mimi Web, no a dál zábava pokračuje po krátké pauze, kterou přežijte, vydržte, tak na místě osmém Eva Farná a Miraj jednak a potom taky hned hudební zpátečka, neboli, jak já s oblibou říkám, vzpomínkový optimismus a u nás vyvolaný prostřednictvím hudby. Tak budeme vzpomínat, budeme připomínat starší hudební kousky a dneska to bude produkce z května roku 2017. Počkejte si na to.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Boba Švarce. Evropa 2.
2: Ať svítí slunce nebo je zataženo, UV paprsky působí pořád, i přes mraky nebo sklo. Chraňte svou pokožku každý den. Například se Sundance transparentním sprejem na opalování s SPF 50 jen za 159 korun. Šetřete čas i peníze. DM vždy výhodně.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5. 5.
1: Zpátky k muzice.
4: Evropa 2.

Posloucháte hit parádu Music Chart na Evropě 2 a hudební zpátečka se hlásí. Dnes vám tady nabídnu ukázku z roku 2017, nejednu ukázku z 18. května 2017, tři ukázky a potom tehdejší první místo a pak samozřejmě budeme opět pokračovat, chtěl jsem říct maximum muziky, ale v žebříčku pochopitelně sedmým místem Bebe Rexha a Faithless na něm. Teď ale fakt se přenesme do toho května roku 2017 a pojďme začít rovnou třeba s mojí oblíbenou zpěvačkou, tohle je Julia Michaels.

Julia Michaels, 18. místo před 9 lety. Tak pojďme výš na místo 12. Tady to se mi taky líbilo od Martina Garrixe a k němu Dua Lipa.

No a vzhledem k tomu, že v aktuálním vydání Music Chart také Sebastian spolu s Marpem, tak myslím si, že srovnání Sebastiana současného se Sebastianem před 9 lety taky stojí za to. 6. místo.

0: Hitparádě Music Chart na Evropě 2, za námi 6. místo a na něm Calvin Harris a Kesabian. Před námi naopak místo 5., které dnes obsadila Annette Pfaff, a bylo to naposledy, protože po 7 týdnech se s námi loučí. Nicméně ještě před tím loučením, tak to bude vlastně přivítání nové pecky, možná nového hitu, a to jako druhého dnešního future hitu. Je to nová věc od australského DJ a producenta, který se jmenuje, nebo se říká Timmy Trumpet, který se vlastně vrací po medializované pauze věnované duševnímu zdraví. Nový single s názvem Not a Place, na kterém hostuje taky zpěvačka Oaks. Skladba představuje výrazný umělecký posun. Namísto festivalové show sází na zranitelnost a upřímnou výpověď o ztrátě lásky. Tak to je zvláštní, že jo? Ztráta lásky, to kdyby člověk bral tak, že láska je vlastně taky energie, a to podle mě je, tak se vlastně nemůže, že jo, energie úplně ztratit, no. Ale pojďme od mudrování zpátky k muzice, k druhému dnešnímu future hitu.
1: Evropa 2 Music Chart. Future Hit.

0: BTS v hitparádě Music Chart na Evropě 2 teď na 4. místě. No, na to, že byli dokonce jednou i první, ještě před týdnem byli na místě 2. a dnes až na 4. pozici. Tak fanoušci, vy, co máte rádi kapelu BTS a máte obecně rádi K-pop, tak možná bych se trošku zamyslel, jestli by si chlapci nezasloužili nějaké hlasy navíc, aby se dostali třeba zase na medailové pozice, které už za chvilinku poznáme, ale ještě předtím se podíváme do zahraničí, dnes do prestižní britské hitparády BBC Radio One Chart, kde je novinka na 29. místě od dvou velkých men, i když každé to jméno je trošku z jiné doby. Madonna si totiž pozvala na taneční parket Sabrinu Carpenter. Skladba Bring Your Love tak předznamenává nové album Confessions No. 2, které vychází 3. července a které bude vlastně pokračování kultovní taneční desky Confessions on a Dance Floor z roku 2005. Takže legenda Madonna s následovnicí Sabrinou Carpenter na Evropě 2 mimo soutěž.
1: Evropa 2 Music Chart. Jak to hraje venku? Ask yourself this. What are you doing it for?

Těsně pod vrcholem skončil Youngblood na druhém místě. No a než si prozradíme a dáme první místo, tak rekapitulace 19. letošní hitparády Music Chart na Evropě 2. S tím, že u těch, co vypadli, tak jsou to vlastně dva extrémy. Jedna, která po maximálních 7 týdnech, po maximálním čase, který se dá strávit v hitparádě, tak vypadly Alex Warren a Sophie and the Giants, ale je potřeba říct, že taky dvě novinky nepostoupily z minula, a to Steven Sanchez a Ray Dalton. Tak je aspoň na tom vidět, že opravdu je potřeba i novinky podpořit. A to i ty dnešní. Novinka číslo 1 Car Sleepers a Gerald Clark, novinka číslo 2 Maroon 5, novinka číslo 3 Teddy Swims a novinka číslo 4 Charlotte Gott. A do jaké společnosti se budou snažit novinky dostat do top 20? 20. místo Giant Rooks, místo 19. novinka z minula Ale Farben a René Miller, na 18. pozici Two Colors a Sandro Cavazza, Lake Malawi na místě 17., na 16. Meduza a Henry Camamil, Harry Styles 15., 14. Marco a Sebastian, na místě 13. jsou One Republic, ale možná nejsou úplně rádi, protože je to pátý dnes, 8. Místo 12. další novinka od Sombra, na 11. je to Šplh týdne, z 18. postoupili Junotas a Dennis Lloyd, 10. pozice Illinium a Ellie Due, Mimi Web 9., Eva Farna a Mirai na 8. místě, 7. příčka jsou Bibi Rexha, Faithless, Calvin Harris, Kesebin místo 6., Anet Pfaff se s námi loučí po 7 týdnech na místě 5., BTS 4. na 3. pozici Tera, 2. Youngblood a místo 1. dneska obsadila kapela UDG. Jestli jste spokojeni s tím, jak to dneska dopadlo, tak super, ale i kdyby ne, tak zase za týden ten žebříček bude vypadat jinak a můžete se na tom i podílet hlasováním u nás na webu europa2.cz. Tak vás zvu jednak k nám na web k hlasování a taky vás zvu na už 20. vydání za týden v hitparádě Music Chart na Evropě 2 se opět můžeme slyšet. Ahoj. Evropa 2 Music Chart. Evropa 2.

0: Evropa 2 začíná nedělní brzda, Vojtáno, Arne a Nasty, krásný večer.
1: Krásný dobrý večer.
2: Dobrý večer.
0: Teďkon jsme se bavili o tom viru, který, to je jedno, někde zasáhnul na nějaké ty lodi, nějaké té lodi a oni tam koukali na ptáky, že jakože se jela podívat delegace na to, co kde lítá. A to už je podruhý, co jsem
1: nemají
0: slyšel.
1: Nemají koukat, co kde lítá.
0: Viděl jsem normálně, v Americe se mi povedlo vidět hlouček lidí, kteří se sjeli do Central Parku koukat na ptáky. No mají seriosy tam přilítli, že tam žije nějaký tvor, nějaký ptáček. A tak jsem koukal s nima, jako byl to...
2: Nebylo to před školou někde?
1: Já se celou dobu držím, abych na ty ptáky nezareagoval.
0: Ale zajímají vás?
1: Jo, to víš, okrajově.

0: Ladíte v roku dvě nedělní brzda na Sty Arny Vojtáno. Mám tady konkrétní dotaz na Arnyho, který tady ještě bojuje s technikou. To zelený ti tam svítí nějak navíc. Tak, co to je, Arny? Už je to dobrý, tak a jsme live.
1: Jsme to málem zabilo.
0: Tak pěkně tlačíte. No jsou tam tři, no.
2: On si tam bouštěl frekvenci právě.
0: A já zrovna mám konkrétní dotaz na tebe, tak Arny, takže potřebuju tě na drátě. Já jsem to nechtěl říkat, když jsem to viděl, ale tebe to Nasty nezaskočilo, co Arny dnes mížal večeřel teďka, když jsme byli před rádiem.
2: Arny, jako ty šest rohlíků s těma třema bárkama?
0: Ježiš, ne, deset párků a pár rohlíků. Hele, ale taky pozor. Je jich tam 10 a zbyli ti tam 2, tak 8, dobře. Sežral 8 párků, ale pozor.
1: Mini párečky,
0: dobře. 8 mini párečků, ale co mě na tom? Studený, OK, ale bez ořtice, bez kečupu, no, bez čehokoliv.
2: Počkej, tak to je tvoje otázka, tak za mě.
1: Jseš normální.
2: Frajer si nedal ani loka, ničeho.
0: Jo, a ještě nepiju
2: v suchosti,
0: toho,
2: jo. No, na Saharu to tam narval.
0: Ty mini
2: studený
0: párečky.
2: V Sahaře.
0: No,
1: dejte mi šanci to vysvětlit.
0: Vysvětli to.
1: Jednou za měsíc, to je vzpomínka na dětství, si dám třeba rohlík a godaj.
2: Ti nedávali napít, jo, v dětství.
1: No, to asi jo, ale rohlík a špekáček, nějakou prasečinku.
0: Jasně, rozumím.
1: A teď měli mini párečky. A jak můžeš si dát studený párek s horčicí nebo s kečupem? To přece musíš jenom horkej, nemůžeš studený si dát, ty jsi blázen.
0: Takhle. Řekni něco.
2: On tady furt říká mini párečky, ale když si dáte 300 mini párečku, tak je to galon prostě párku.
1: Kámo.
2: No hele, já, celá ta kombinace je delikatesa neuvěřitelná samozřejmě. Já bych se z toho vzpamatovával 14 dní na kole.
1: Ranty, vlad se přijede vlak.
2: Tak prosím vás, takhle se máme rádi, abyste viděli. Brzda. Jakoby show.

0: Evropa 2, 257, 488, už teď vytáčíte, to je číslo sem k nám do studia, pokud chcete být součástí dnešní nedělní poezie. Hele, ještě jsem to nedořekl, už to tady bliká. Čau!
1: Bien.
0: No bien, jak se jmenuješ?
1: Damian.
0: Ano, Damiane, ahoj, odkud voláš?
1: Já, spíš já.
0: Aha.
2: Vlastně.
0: A teďko máme před sebou nelehký úkol pro tebe. Řekni nám čtyři slova a my z nich uděláme tři básně. Tak co tě napadá za slova?
1: Plavat.
0: Plavat. Mm-hmm. To zní dobře. Druhé slovíčko.
1: Voda.
0: Voda, to je hodně blízko. Zkus něco jinak úplně.
2: Ale berem jí.
0: Počkej, chceš jí žít?
1: Škola.
0: Voda, škola, dobře.
3: I ve škole se v tom dá plavat, ano.
0: A teď něco úplně z jiného vesmíru, zkus.
1: Planeta.
0: Dobře.
3: A pojďme ještě něco, máš nějakého koníčka třeba, nebo co tě baví, jako co rád děláš, nebo něco hraješ, nebo já nevím.
1: Asi bruslet.
0: Bruslet. Hele, výjimečně bereme pět kousků od tebe a tobě děkujeme.
3: Damiane, do kterých chodíš třídy, promiň.
1: Ještě... Pátá.
3: Pátá.
0: Právě teď odbyla.
3: Pátá, takže půjdeš na druhý stupeň, nebo to už je od pátý?
0: To je od šestý,
1: ne? No, teď půjdu.
3: A už víš, čím budeš, nebo máš nějaký sen, čím bys chtěl být, až budeš dospělák?
1: Ani nevím.
3: Ani nevíš, necháváš to napak.
1: No.
3: Na pohodu.
0: Dobře. Tak díky za rozhovor.
3: Vojtáno, řekneš taky něco.
0: Ne, Vojtí se nechá zvlát tomu. Damiane, za chvíli tři básně, jo, vydrž. Můžeš to položit, ale vydrž. Čau, čau.
3: Čau, díky.
0: Počkej, Arne, jenom také mezi náma. Ať Vojtí se zapojí a taky odpoví. Kdy jste věděli, že budete chtít něco dělat v životě? A co to bylo?
3: Já už jo, takhle. Já vím, že minimálně třeba od 6. třídy, já jsem chtěl vždycky sportovní komentátor. To byl můj dětský sen, který jsem je nesplnil, ale zase o to nejsem úplně tak daleko. Kdyby mi někdo řekl, že budu sedět tady dneska, tak bych tomu taky asi nevěřil.
0: A chceš si to zrealizovat? Představ si nějaký zápas.
3: Chci.
0: Tak pojď.
3: Nemáš číslo na bosáka? A jak mu zavolal, že už by mohl končit. Jako je výborný.
0: A nechceš nám dát úryvek?
3: Já to nevím.
0: Český tým jde do útoku.
3: Já jsem špatný, asi třeba nebyl dobrý komentátor. Třeba český tým jde do útoku. S Kluzem se právě krásně sjel Martin Fenin a hned se...
2: No, dobře, he, musák úplně.
0: Asi tuším, proč čekáš. Slyším Jaromíra.
4: Anet Jakoby Show. Děcka, chcete zažít nejlepší týden svýho života? Hra o účast na legendární Summer Camp Evropy 2 startuje za... Tak, kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor. Summer Camp Evropy 2.
5: Co jste dělali vy, ty otázky, ty jsou strašně dobrý.
4: Týden rozhovorů s hvězdami, her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2.
5: Tak co, těšíte se?
4: Předposlední srpnový týden v prachovských skalách. Evropa 2. Držíme ti flek i na summer campu. Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert. Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: Evropa 2, nedělní chvilka poezie, zavolal nám Damian, dal nám 5 slov výjimečně.
1: Plavat, voda, škola, planeta a bruslit.
0: Tak, no a má tady 3 básně od nás.
1: Okay.
0: Tak já to otevřu, jestli to nebude vadit.
2: To nevadí.
0: Damian se zamiloval, má vymodlenou Žanetu, na vodu s dortem aspiroval, obletí s ní planetu. Náhle pak chce jinou, Žanetě dal školu. Ona se cítí vinou, on zahrál na ní rolu. Dnes ve vztazích bruslí a plavat v nich umí taky. Tu pravou má teď v houslích, až ona bude v pátý pozve jí na raky.
1: Ty se tam vzali jak ty raci.
0: Ty byli taky, no.
1: S čím se ti rýmovali, jo, taky.
2: Asi klepeta se mu evakovali. Tak.
1: Boží.
2: Tak. Kámo. Nezval.
1: Nezval hadr. Půjdu dneska na schůzku, vyzvednu ji ze školy. Podívám se za blůzku, to přece nic nestojí. Půjdem k vodě, poplavem, jmenuje se Aneta. Čekám na ní pod splavem, to je naše planeta. Těším se na bruslení, zima bude snad už. Pak ji vezmu do herničky, páč jsem Bohuš Matuš.
2: Do herničky. To je nějaký jiný jméno než Aneta a Aneta. Já mám taky Žanetu, no. No to je jedno. Chodíš v létě plavat nebo v zimě bruslit? Pozor, on nedělá rozdíl, křesťan, žid či muslim. Duši stáhne z mola, je to stará škola. Voda je ten podnik, co provozuje vodník. Poslední na celý planetě, naposledy pod hladinu stáhnul sukni Žanetě.
1: Wow.
0: Ty jo.
1: Jakoby show.

0: Summer Camp Evropy 2. Kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor.
1: Tak co, těšíte se?
0: Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.

0: Nedělní brzda Evropa 2, Nasty Arny Vojtáno a naše fake news, to znamená zprávy, pravda, nepravda.
1: Arny!
0: České lékárny stahují z prodeje velmi neúčinné hrášky na nadýmání.
2: Robert Rosenberg si založil firmu na stěhování, ale ta končí i hned po své první zakázce. Rosenberga totiž zatkla policie přímo při nakládce. Nepomohlo mu ani to, že na veřejnosti ukazoval péro z gauče.
3: Na akci Tobulvar.cz se převedly všechny celebrity z pořadu Královny Brna. Jako první však zmizela Nela Slováková se svým partnerem. Všichni si mysleli, že odešli domů, ale po hodině se opět zjevili. Nikdo nechápal, co se stalo. Nela však situaci uklidnila a řekla, že se jednalo pouze o vykouřovou clonu.
4: Jakoby show.

0: Evropa 2, nedělní brzda a máme tady Samofor, tedy vtip, který jsme vymysleli za předchozí dvě písničky na téma zlato. Zadal nám ho já.
1: Tak já začnu, já mám takový slaboch.
0: Tak já asi navážu taky slabochem.
1: Baví se dva kamarádi a ten jeden říká, tak jaký to je ta, u vás doma jako 20 let ženatej, po těch 20 letech. A on říká, hele, super, žena mi pořád říká, hele, vlítnem na to zlato. A on říká, to máš dobrý, to máš dobrý. Mě moje stará říká, už ze mě slezeš ty dřevo.

0: To je dobrý. To ty jsi dvojnásobně lepší jak já teda. Já mám jenom, že řetízek se... Zlatý řetízek se pohádá z bižutérie prstínkem. No. Oni spolu jakoby chodějí. A on mu... Já to nechci, to je trapný.
1: Co no, to musíš
0: jo, už. No a ona mu nakládá a on říká, tak si na mě nezlob, ty seš moje zlato.
2: No. Tak, já myslím, že jí řekl, já tě vybížu.
0: Ne, to tam nemám.
2: Bižutéry.
0: To tam nemám a dáva to tam nebudu.
1: Ester Lidecká jde po chodníku a najednou na chodníku leží zlatá cihla. A Ester se na ní podívá, okamžitě do ní kopna, co se tady válíš? Máš problém? A jak se ti líbí tohle, znovu kopne do té zlatý cihly. Teď už kolem ní hlouček lidí a začí asi šuška. To je Ledecká, ne? Co dělá? Ale Ledecká zase útočí na zlato.
2: Kámo, to bylo krásný.
0: Děkujem za tebe, děkujem.
2: Respekt, respekt. To, teda, to má úroveň.
1: Velmi. Evropa 2. Brzda. Evropa 2. Jakoby show.

0: My chceme zabránit další válce.
1: No, konečně někdo. Akorát si na to budeme muset zajít zatím leda do kina.
2: Lovím pouze imperiální válečné zločince. Dejte mi čas a zločinci z vašeho balíčku zmizí.
1: No to by nás asi taky bavilo ve skutečném světě, co? A asi to bude i prčák.
2: V pořádku.
1: Star Wars, Mandalorian a Grogu.
2: Já vás doženu. Leďte. Leďte.
1: Už za 3 dny v kinech.
3: Mandalorian. Budeš trpět.
1: Exkluzivně s Evropou 2.

0: Evropa 2, nedělní brzda. Teď jsem sledoval akorát na Instagramu jedno kolo, které bylo zaparkováno před Louvrem v Paříži. A během pár těchto dnů se vytvořilo včelí hnízdo pod sedadlem toho kola. Že to potom sundavali. Co mi přišlo sympatický, že přišel teda ten včelař, nějak to všechno dal do krabice, oni tam holky zalezli.
1: Zavoláš teda včelaře a ne kolaře?
0: To by musel být samozřejmě kolař, který jezdí rychle, nebo který by na to... Sednul bys jsi na to? No. Chtěl bys jezdit jako...
1: Ne.
0: Také pod tlakem. No,
1: dobrý, blbá otázka, pokračuj, promiň.
0: A ten včelař vlastně to tam všechno nadal. Pak si sundal tu... co to má, helmu?
2: Včelín.
0: Ten úl z té hlavy. Vyndal ten úl. A rovnou si tam plácnul reklamu na med.
2: Jo, to si ale zasloužil.
0: To by přišlo jako sympatický.
2: Jo, to si zasloužil.
0: Kde a kdy jste měli možnost se potkat s včelím hnízdem?
2: Co pak včelím, ale strašně. To je jiný level. No,
0: mě to pocenečkou.
1: Bojíš se?
2: Kámo, mě jednou, to je historicky hrozně dlouho, jsem otvíral jeden obchod, tehdy svůj a novej, a poslední nějaký detaily, užíval jsem si tu radost, že to mělo za pár dní otevřím, druhý den, v létě, večer, rozsvítil jsem si tam tu reklam a ty světla, všechny, kam jsem otevřený v okna, odešel jsem, nevím, na chvíli, vrátil jsem za půl hodiny a ten prostor byl plný sršní. A moje nalítali na to světlo.
0: A teď ten kam opening já party tam mohlo lítat.
2: Ty, já myslel, že umřu, mé. Takže já jsem utek, všechno jsem zabouch, utek jsem. A do rána byli všichni umlácený pod výlohama.
0: Čím, kdo je umlátil?
2: Oni se umlátili. Chtěli ven?
0: Jo, takhle.
2: No. My se umlátili o ty.
1: Já myslím, že to byl příběh, ale... jak si přišel o svůj první kšeft. A utek jsem.
2: A tak
0: to bylo. Všechny jsem pozval.
1: Já bych zdrhal, Arny, no, hele.
2: Strašně nechceš.
1: Mě jedna nedávno byla v koupelně a zavolala mě manželka, abych ji jako vyhnal, jako tu sršení.
0: Tak si zavolala manželku, ať to
1: udělal. Tak jsem vyhnal ženu.
0: A je to.
1: Ne, ale normálně jsem zjistil, jak jsem chtěl být jako chlap před manželkou, tak jsem nebyl.
0: Jak jsem
1: tam poskakoval z novinama, něco schovával, jsem se zavíral za sebou dveře.
0: Vy máte doma noviny ještě, jo?
1: No tak nějaký, nevím, nějaký časák v Ojoze, pravděpodobně.
2: O sršník, můj sršení. Týdeník, můj sršení.
0: Jsi sundal pozdravem slunce, jsi vyřešil.
1: Ale hoši, vyřešil jsem tak, že jsem zavřel v té koupelně, otevřel okna.
0: Děti.
1: A pak jsem jenom, dal jsem tam děti a jenom jsem doufal.
3: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
4: Léto v Radlický kulturní sportovně se blíží. Pivo po práci, rozlučka se svobodou, svatba, firemní večírek nebo snad grilovačka. U nás se děje všechno. Obří zahrada v centru Prahy, vlastní catering a místo až pro 500 lidí. Chceš to u nás rozjet? Napiš přes web, Instagram nebo Facebook a vidíme se na baru.
3: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
5: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
3: Čekuj sekci video na Evropa2.cz. Maximum muziky. Maximum muziky. Evropa2.

0: A je tady polovina dnešní nedělní brzdy.
1: Je to tak, svátek včera, dnes a zítra slaví Přemysl, Aneta a Nataša a my jim popřejeme tak veršem.
0: Když se hraje na babu, to je nadpis od Přemysla. Přemysl vždy hezky voní a když má babu, tak dobře honí.
1: Dobře. Aneta?
2: Jo, Aneta, já jsem rozhozený z toho, jak Nasty chtěl být slušnej dneska. Oslavuje Aneta, je to tahle, Aneta.
1: Krásný, krásná čeština, ty taky slušná, Nasty. Nataša, aby na něj nekašlala už, poslal jí přání její muž, byl to Ataše a poslal Nataše prášky na kašel.
2: Wow. Zabitý.

0: Evropa 2 nedělní brzda, Vojtáno, Arny a Nasty. Určitě znáte svatou Zdislavu, že jo?
1: Je.
0: Narodila se 1220, si všichni pamatujeme, 1. ledna. 1252 umřela. Ježiš, tam měla rychlej život, 32 let. No a já jenom, že teďkon se řeší ta její lebka, která byla ukradená. Mm-hmm. Je zajímavý, že jak jsem četl poprvé ten článek, když se přišlo na to, že tam ta lebka není, že ji někdo ukradl, tak jsem si říkal, asi někdo potřebuje do své jako osobní sbírky, nebo to byla sázka, nebo nějaká klukovina. Ale vůbec by mě nenapadlo, že to je muž, který nesouhlasil s vystavením té lebky. Chtěl ji pohřbít v řece a vlastně jako měl asi nějaký osobní nezájem o to, aby lidi na ní koukali. Pak ji zalil do betonu a teď ji asi z toho betonu ty památkáři vyhrabali, jo. Což mi přijde jako neuvěřitelný. Máte vůči nějaké historické bytosti tak strašný vztek, že byste jako jí chtěli hodit do řeky?
2: Já bych to nenazval vztekem, ani bych ho nehodil do řeky, ale jednou, až najdou lebku Filipa Turka, to je moje tvárnice hotová.
0: Tak jinak.
1: Že bys to zazděl, bys to taky teda
2: no,
1: automaticky.
2: Přizděli, no.
0: Dáme si písničku. No.
3: Jakoby show.

0: Evropa Ma- 2, nedělní brzda, pojď Arny.
1: Máme tady jakoby hádanku, jsem chtěl říct, takže...
0: To řek, tak jdeme na to. Tak to rozbal.
1: Já jo.
0: Ano.
1: Na začátek, dobře. No. Mám dvě.
0: Počkej, tak si to nech na potom. Jak se jmenují no. ryby, který, z kterých lítají jiskry a bouchají?
1: Jiskry a bouchají ty ryby.
0: Pironě.
1: Ty jo, ský pironě.
0: Děkuju za uznání.
1: Já mám taky zvířecí. Jakého ptáka chová většina mužů?
2: No.
0: No.
1: Kundora. Čkej. A teďka on dvojku.
0: Já nevím, jestli umím čekat.
1: Já on dvojku. Ale on doopravdy ten poddruh existuje, jo? Jako to je na tom jako to zajímavý. Jakého ptáka?
0: Se nemůžu dočkat. No?
1: Jak se jmenuje pták, který ho chová většina mužů s manželkou po 50?
0: Já nevím, platý spoč.
1: Kundor krocanovitý.
2: Tak. A fakt je, jo.
1: No. Kundský a krocanovitý.
0: Jo, takhle. Tak teď jako, je to jako že... trošku vtipný. Jako...
2: To si vygooglu, hele, to si vygooglu, ale nevím, jestli mi vyskočí to zvíře.
0: No.
2: OK, tak já dám něco odinu, Toši. Jak se jmenuje oblíbené zeleninové jídlo repera Rytmuse? Mm. Lečo ti jebe.
3: Brzda. Evropa 2. Jakoby show. Chceš být na největším tanečním festiáku zadara? Ve Vatě a navíc bez starostí, kde složit hlavu? To jde jedině s Evropou 2, ČSOB a Visa. Tak si celý týden hlídej na Evropě 2 tyhle marshmallowny. Každý ráno od pondělí do čtvrtka ti přinesou 2 lupeny na Beats for Love a 2 litry kapesního. A v pátek ráno dokonce 4 lupeny, 2 litry kapesního a ubytování v Love Village pro 4. Užijte si s Evropou 2 Beats for Love zadara, nažvejklí a do růžova vyhajaný. Beats for Love od 1. do 4. července v Ostravě, exkluzivně s Evropou 2.

0: Ladíte Evropu 2 nedělní brzda, Nasty, Arny, Vojtáno a Arny má pro nás přichystanou takzvanou Arnyho otázku, což je naše rubrika, kdy Arny položí otázku, my se snažíme na ní odpovědět s Nastym rovnou do éteru a upřímně a vy u přijímačů si můžete taky odpovědět a jestli jste v nějaký skupince, tak to třeba z toho může být zajímavá debata. Arny.
1: Ve skupince určitě z toho může být debata zajímavá.
0: Ježišmarja.
1: Protože dneska mám otázku doopravdy na tělo. Pro vás, hoši, doufám, že budete upřímní.
0: Já jo.
1: I pro vás posluchači. A to bych chtěl slyšet ty debaty teď v tom autě, třeba mezi páry, různě a tak.
2: Mm-hmm. Doufám, že tady není žádná rodina, co je dneska ty.
1: No, mezi rodiči má něco. Takže, hoši, v kolika letech, a to může být jako, nemusí to být s někým v páru, ale jako i sám, jste objevili poprvé cestu kolem světa a jaký to bylo? Chápete, no co se ptám.
0: Já bych ocenil, kdybys byl konkrétnější.
1: Aha, cesta kolem světa. Jo. Takže v kolika letech jste poprvé 17. pro sebe... pojďme to pojmenovat s partnerem nějakým, jo, partnerkou.
0: Jasně.
1: Jakože ne sám, autoerotika, ale... Jo. Takže v 17. A jaký to bylo?
2: Jo takhle, pamatuj jako myslíš s někým. No,
1: jo takhle, ty jsi 38. Ty kecáš, pojď pravdu.
2: 17.
1: V 17. A jaký to bylo? Pamatuješ si to?
2: Strašný.
1: Jo, pro koho? Pro ní, pro tebe?
2: Myslím, že pro oba dva, všichni, co o tom věděli.
1: počkej, co to bylo za večírek, ne, kámo?
2: Ne, takhle ne, ale...
0: Byl to nějak veřejný? Jako?
2: Ne, byl stres, strašný stres.
0: Mm-hmm. Na tvý straně.
2: Což se samozřejmě dalo vidět.
1: Ale dopovedlo se to nakonec.
2: Asi jak, jo, já jsem to radši vytěsnil, že zrovna to jako se na to budu vzpomínat tady v éteru, to jsem ne...
1: Ale děkuji za upřímnost, to je super.
0: Jsem se do ní vytěsnil.
2: Děkuji za upřímnost, přesně, no.
1: Vojtáno.
0: Já v 15, no, a byla to sranda, to já si z toho pamatuju.
1: Ty jsi se u toho smál?
0: Ne, ani tak ne u toho, ale potom, že jsem taky měl lehký stres, ale já jsem to jako sdělil tý slečně, jako, že jsem nervózní a to. A vím, že to skončil a říká, no vidíš, na tom nic není. A hrozně se v tom začne smát. Říká, no co, to můžou dělat děti, to je v pohodě.
1: No ono taky, počkej, kolik děti bylo.
0: 15 už znamená víceméně...
2: Jo. To znamená víceméně 18, no.
1: Více, no. To je zajímavý, jak rozdílný máte zkušenosti na ty stres, ty sranda.
0: A ty?
1: Já stres. Hroznej. A to se ještě pak to zveřejně.
0: A kolik?
1: Každý den 17. A ještě to bylo s takovou, ona byla jako pěkná, jo, ale každý o ní věděl, že se s tím jako nemaže. Jo, že ráda. A já jsem byl šťastný, jako že se to stalo. Bylo to ještě pod vlivem, takže to bylo, všechno to bylo celý špatně. Ale já jsem se nejvíc děsil toho, že se to někdo dozví, že to bylo s touhle holkou. A druhý den ráno jsem byl takovým malým sídlišti. Jsem šel do krámu a ne pro rohlíky, mě máma poslala.
2: Prodavačka věděla.
1: Ne, z okna na celý to malý sídlišťátko se ozvalo. Mrďoch! Že to vědělo celý ten... Kam já byl 14 dní zavřený.
0: A od té doby má Arny přezdívku.
1: Takže tak.
2: Tak jo. Ježíš, já na to nechci vzpomínat. Brzda.
3: Nový novinky Evropy 2.

0: Evropa 2, nedělní brzda. Hoši, teď si uděláme takový jako samodomofor, nebo vstup spíše. Řekněte mi, jestli jste za poslední dobu zažili něco, co vás chytlo. Já začnu. Mě chytnul absolutně koncert Raduzy, která zavítala k nám na Slivenec, měla vyprodáno a byla naprosto božská. Já jsem si připomněl svoje mládí, kdy jsem poslouchal Dana Landu, Kabáty, všechno dohromady v podstatě. Když jsem, takhle, musíme říct, že tou dobou ještě nebyl moc internet, takže já jsem vlastně poslouchal, co bylo. Jo, že jsem si teprve tříbil vkus, to byl až ten druhý krok, protože nebyly ani možnost hip-hopu. A Raduza naprosto skvělá.
1: Co počkej, řekni mi jenom, jak souvisí Dan Landa a Kabát s Raduzou.
0: Nějak, jenom, že to bylo to období, kdy jsem poslouchal, vlastně, kdy jsem nasával hudbu.
1: Jasně.
0: A měl jsem tu možnost, že Raduza byla jedna z nich, kterou jsem tak nějak díky ní jsem poznával v podstatě textařinu a hloubku textu a tentokrát až v mém věku jsem to dokázal ocenit, kdy v podstatě jsem zjistil, že ona je strašná grafomanka, furt něco vydává, sama vlastně říká, co rok to album a sama k tomu píše ještě knihy, to z toho důvodu, aby zbržďovala tu svoji jakoby touhu potom generování nových songů a vlastně z toho, co já jsem znal, ona tam zahrála 10% celého koncertu, jinak ona hraje furt nový songy, neustále vlastně, smekám, byla skvělá, tahací foukací harmonika, ukulele, elektrická kytara, v češtině, ve francouzštině, rozsah skvělej, prostě úžasná. Takže to je jenom za mě.
1: Hezky. Mě za poslední dobu sundali dva koncerty. Byl jsem na Jaroslavovi Uhlířovi, Jaroslavu.
0: Ano.
1: A Arny, pomož mi. Arny teď nemůže. Jaroslav Uhlíř, jeden koncert. A jeden koncert byl Eric Clapton.
0: Jo. Tak, a co z toho by si hodnotil?
1: Hele, víš, co bylo zajímavé, že Arny, ten mikrofon už si nech v té ruce. Nebo on se to skočit, no a tak ho tam prostě, nejde ti to. Tak ho tam nervy. Já jsem známý tím teda, že se nechám rozhodit a Arny tady šteluje mikrofon.
2: Nešteluje, mě se ulomil, mě tak
1: se hodnej takhle do ruky a nešteluj. Já tady mám takový vážný téma, že jsem byl na Uhlířově a na Klepnovi, oba jsou stejně starý a...
0: A jo?
1: No.
0: No, jak bys to hodnotil? Jako hodnotil bych vlastně? To,
1: jako, já doufám, že to pana Uhlíře baví, že to dělá ze svý, to, a že mu to ještě udělá radost, protože je vidět, že je těžké.

0: Evropa 2, závěr dnešní brzdy. Loučíme se s váma v neděli. Ještě hoši, se s váma musím podělit o jeden zážitek. Dneska jsem šel s dětma pěšky u nás ze Slivence a nejeli jsme tramvají. Zvolili jsme cestu.
1: Počkej, ze Slivence tramvají.
0: Už jezdí tramvaj.
2: Na Slivence.
0: Cože? No jasně.
2: Kam?
0: No, konečná.
2: Já se tam pojedu.
0: Pár tramvají.
1: To je konečná.
0: Já neznám těch čísla.
1: To je konečná.
0: Pár z těch čísel jezdí až to. No a šli jsme pěšky a pak už jsme trošku nestíhali, tak jsme vzali tramvaj na 3 zastávky. A normálně jsem si jako slušný člověk koupil lístek, poslal jsem si depo 31.
1: To je málo.
0: No, no, právě.
2: To si pak...
0: A teď jsem viděl pana režiséra, že už jde, s placičkou to tam čekuje. A já říkám, pojde, mám lístek, podívám se na telefon, když je borec ode mě, já nevím, pár metrů, když je už v harmonice prostě. A tam je napsaný, nepodařilo se získat lístek, to už je depo 42. No. Říkám, no ne, tak jsem dal 42 a on ke mně přišel a ještě mi nepřišel ani ten lístek. Já jsem říkal, pane revizor, mám tady prostě kompletní příběh. Tady, koukejte, telefon, tady jsem to odeslal, to bylo 3 minuty předtím, než jsem nastoupil, tady jste to a tady jsem to. A on říká, všichni mý kolegové by tohle neuznali, ale vypadáte jako slušný člověk, uznávám. Takže já mu chci tímto poděkovat, že...
1: Slušný revizor.
2: No to nevím, protože no, co kdybych tam byl já
0: no.
2: A on by řekl, všem bych to uznal a vy vůbec nevypadáte jako slušný člověk.
0: Tak...

0: To je dost jako nespravedlivý.
1: Že to je na vzhledu založený vlastně.
2: Musíš zkousnout tu pravdu.
1: Jakože ty jsi sympatický a my ne?
2: Ne, ty už jsi taky nesympatický, ty jsi se do toho zahrnul.
1: Já jsem se do toho zahrnul, protože mě by jaký nic neprošlo jako na vzhled, jakože by mi někdo řekl, no vy jste teda takovej sympaťák,
2: no,
1: že...
2: No takhle, konec, já si myslím, že Arny, že ze sebe ty zrovna děláš nesympatický. Ne, vůbec. Ty připadáš jako člověk, který když promluví, tak ten druhej musí být naprosto jako... jasně pobavenej a chápavej vůči tvé situaci.
0: Ty mi připadáš jako revizor.
2: Dobrou noc. 42.
3: Odkud je to kafe? Od Jeda nebo ze spolku? Aha, od Elite Model Look. Tak si o něj zahrajeme. Každý den v odpolední show Evropy 2 je ve hře voucher na 5000 na kávovary Krups nebo novinku Coffee Crush. Tak do sebe kopni kavčo a vyraž na casting do nejprestižnější modelingové soutěže Omoda Elite Model Look ČR 2026 s odpolední show Evropy 2. Evropa 2. 88

0: Kemp Evropy 2. Kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor.
1: Tak co, těšíte se?
0: Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2. Evropa 2. Držíme ti flek i na summer campu.

přece nedá. Láska je věčná, ale silnější jsou naše ega. Jak se nedojímám, když se vracím fotkám. Nevěřím v minulost, proto jenom čekám. Čekám, až tě potkám, ty se nebudeš snad se smát. Budeš šťastná, nebudeš sama, bude to pro mě rána. Představíš mě přítele, pozdravím a půjdu dál. Se vzpomínkou na lásku, kde nikdo nevyhrál.

0: My chceme zabránit další válce.
1: No, konečně někdo. Akorát si na to budeme muset zajít zatím leda do kina.
2: Lovím bouře imperiální válečné zločince. Dejte mi čas a zločinci z vašeho balíčku zmizí.
1: No to by nás asi taky bavilo ve skutečném světě, co? A asi to bude i prčár.
2: V pořádku.
1: Star Wars, Mandalorian a Grogu.
2: Já vás doženu. Leďte, leďte.
1: Už za 3 dny v kinech.
3: Mandalorian, budeš trpět.
1: Exkluzivně s Evropou 2.

Odkud je to kafe? Od Jeda nebo ze spolku? Aha, od Elite Model Look. Tak si o něj zahrajeme. Každý den v odpolední show Evropy 2 je ve hře voucher na 5000 na kávovary Krups nebo novinku Coffee Crush. Tak do sebe kopni kavčo a vyraž na casting do nejprestižnější modelingové soutěže Omoda Elite Model Look ČR 2026 s odpolední show Evropy 2.

0: 8 večer. Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Nasty, Arny, Vojtáno. Trojka, co umí rozhejbat vaši bránici.
1: Přijde Oscar do baru, jako ta cena. Ten Oscar přijde do baru a pořádně to roztočí a Hollywood a všichni se baví a paří a v rohu sedí jako je malý smutný típek. Jo. Oscar říká, proč brečíš se? A on je smutný, že nikoho nezajímá. Aha, kdo to je, prosím tě? A nějaký český lev.
2: To jsou dveře, které se ti zavřely teďko.
1: A co, asi jdu pro Oscara.
0: Brzda Evropy 2 a nep jakoby show.
3: A bych to třeba ještě jedno.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.

0: Posluchač Evropy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám z Panamy.
1: Cože, si Panamy?
3: Odkud nám voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teďka nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžný dráhy nebo z Marsu. Halo?
5: Halo. To není z Marsu, to by jí dráhy.
6: Německa.
0: Frontčas bezuch. Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.
7: Javo!

Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Maximum trvý muziky.

0: something I want to talk about.
1: Odkud je to kafe? Od Jeda nebo ze spolku? Aha, od Elite Model Look. Tak si o něj zahrajeme. Každý den v odpolední show Evropy 2 je ve hře voucher na 5000 na kávovary Krups nebo novinku Coffee Crush. Tak do sebe kopni kafčo a vyraž na casting do nejprestižnější modelingové soutěže Omoda Elite Model Look ČR 2026 s odpolední show Evropy 2.

Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to

0: My chceme zabránit další válce.
1: No, konečně někdo. Akorát si na to budeme muset zajít zatím leda do kina.
2: Lovím bouře imperiální válečné zločince. Dejte mi čas a zločinci z vašeho balíčku zmizí.
1: No to by nás asi taky bavilo ve skutečném světě, co? A asi to bude i Prčár.
2: V pořádku.
1: Star Wars, Mandalorian a Grogu.
2: Já vás doženu. Leďte, leďte.
1: Už za dva dny v kinech.
3: Mandalorian, budeš trpět.
1: Exkluzivně s Evropou 2.

0: Zabýváme se posluchači, kteří jsou v jiných zeměpisných šířkách.
1: Svoji Evropu 2 si najdeš vždycky, ať si sebe víc daleko.
0: Teď se nám dovolal někdo ze strašné dálky.
2: Dobré ráno, ze Skotska.
0: Máš nějakou historku ze Skotska?
2: Ani ne.
1: Nebo ještě dál.
3: Tady jsou Solci, volám z Dubaje.
0: To jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
3: Sluníčko, teplo, ale možná až moc velký teplo.
0: Běž do hajzlu.
1: A nebo úplně nejdál.
4: Dobré ráno, tady je Oli.
0: Tak Oli, odkud voláš?
4: No já jsem na severní Moravě.
1: Oli má recht. Všude dobře, doma nejlíp.
0: Jsem na řádě, děkuju.
1: Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.